0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Teď ale pojďme, protože je tady středeční večer na Relaxádu. Co si budeme povídat? Přátelé, je to tady 10 skladeb, 4 novinky a vaše hlasy, které posíláte na www.radio.relax.cz, protože na těch nejvíc záleží, co si budeme povídat. No a ze všeho nejdřív samozřejmě musíme rekapitulovat, jak dopadla ta poslední. To jenom, abyste věděli, z čeho se budeme odrážet.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Na třetím místě David Guetta a Alok, Run, Run, River. Výborná muzika na prázdniny, je to taková jako trošku pochodovka, tak pokud se chystáte na nějaký ten výlet, tak bejt vám asi určitě stáhnu do sluchátek. Přijde vhod. Na dvojce Alex Warren a Passenger.

Tak uvidíme, jak to bude dneska. Každopádně to ještě zdaleka není všechno, co se týče nějaké té rekapitulačky. Ještě se musíme podívat na novinky, které se nedostaly do té základní desítky. I to se prostě občas stává. Jenom tak jako v rychlosti vysvětlím, písničky mají životnost 5 kol. Pokud už by tady měly být díl, tak je vyřazujeme a nahrazujeme novinkama, který vám každé vydání nějakým způsobem prezentují. Ty novinky jsou celkem 4, takže se nemůže stát, že byste tu muziku slyšeli pořád dokola. Ne. Bohužel dneska jedna z nich vypadává. Nebudu vám říkat kdo, k tomu se dostane. Ale novinky vám budu představovat během příštích pár minut. Minule nepostoupili tyto, a to mě docela líto, Street 69, život z větší výšky.

Taky docela hvězdná dvojka, až jsem se divil, Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Taková klubová muzika, což se k prázdninám a k takovým těm party letním docela dost hodí, takže jsem se divil, že nedostali hlas. No a pak ta partička okolo Davida Getty, tam jsem byl překvapený úplně ze všeho nejvíc.

0: Mimochodem v té partě byl i Andra Bočel, já jsem si úplně představoval, jak stojí na tom pódiu a mávají tam všichni a tak dále, no ale asi domávali, protože v dnešním vydání už rozhodně nebudou. Co tam ale bude, bude pořadí od desítky směrem nahoru, nebo možná dolů, nahoru, k jedničce. Takže jedeme na to, ať nezdržujeme, máme málo času. Na desátém místě, minule devátý, což je zvláštní, že šel směrem dolů, Ray Dalton. Mimochodem, tenhle ten chlápek prý nás svojí skladbou, která se jmenuje Go That High, on teda dřív jako zpíval většinou s někým, jo, dělal třeba vokály a tak dále, pak se rozhodl, že do toho šlápne sám a nevím teda, jestli se mu zrovna dvakrát daří, je tady druhý týden, no, pokles o jedno místo. Tahle ta skladba by vás měla donutit zapomenout na každodenní a všední život, měla by vám přinést do života svobodu, euforii a takovou tu schopnost žít v přítomném okamžiku. To jsou vždycky takový ty keci v kleci, jak já říkám, to tam má skoro každý druhý, ale tak asi to funguje. Jdeme hned na devítku, tam byla minulá novinka, která mě trošku zarazila, se přiznám, Slávek Fam a Poli Garant. Co se týče Poliho, tak ten už jako nějaký páteček na hudební scéně je, co si budem povídat, měl nedávno i vyprodaný koncert ve Foru Karlín a zároveň, a to jsem se právě dozvěděl, oznámil vznik jakési platformy pro talentované umělce z audiovizuálního světa. Ta značka se jmenuje Corzo a on tam chce dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. A tohle to je vlastně takový ostrý start, by se dalo říct. No a jako první se vítězem stal česko-vietnamský zpěvák Slávek Fam. Skladba, která se jmenuje Chci si být jistý, se umístila na devátém místě. Je to start z novinek, jako každý start dobrý. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

0: to minulé novinka Slávek Fam a Polygarant. Chci si být jistý, jako nezní to úplně špatně. Odmyslete si to jméno, kdyby to třeba náhodou někomu vadilo. A když byste chtěli poslat hlas téhleté dvojice, Slávek Fam a Polygarant, tak nezapomeňte mrknout na www.radio-relax.cz. A my sekce Relaxáda, když tu když rozbalíte, tak už pochopíte, co se po vás chce. Ale jedeme dál, protože, jak už jsem říkal, v každé relaxádě máme 4 novinky. Teď mám čas na tu první a tu mají před sebou U2. Jejich single se jmenuje Street of Dreams, je to taková předzvěst nového alba a letos slaví 50, takže si to určitě zasloužej. No a hned potom Eva Farná, 8. místo, minule ze 4., to je docela divný, a skladba Neříkej, co má se stát.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tohle byla Eva Farná, neříkej, co má se stát, mně se tam hrozně líbí ten vychechtaný konec, protože to je prostě takový úplně normální lidský, co si budem povídat. Jinak tahle ta písnička se Evě povedla, nejenom teda tahle, ale vůbec tak jako celkově, letos se jí hodně daří. 3 vyprodaný koncerty, myslím si, že je to takový příslib do budoucna. A tahle ta pecka navíc jako je hodně, hodně dobrá. Tak teď pojďme ale dál, protože před námi je vlastně další novinka. Dneska to jsou samý hvězdy, nejdřív to byly irští YouTube a druhá novinka je od Madony. Ta nedávno vydala teďka v červenci další album, který se jmenuje Confession 2, to znamená s pořadovým číslem 2, tak nějak jako to navazuje na desku z roku 2005 Confessions on the Dance Floor. Co si budeme povídat, tahle ta skladba, kterou zase pouští dál do světa, jakože jich teďka asi bude jako možná i daleko víc, se jmenuje Danceteria a je to taková jakoby přímá podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Já už jsem jí tenkrát baštil a myslím si, že ještě dlouho baštit budu. Mně se prostě ten její hlas hrozně líbí. No a hned potom dáme dvojku. Martin Garrix a Ed Sheeran dali dohromady skladbu, která se jmenuje Repeat It. Tam se mi hrozně líbí, že vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozenin a byl tam samý překvapivý momenty. Asi ten nejlepší, když Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiago a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiago a taky v New Yorku. Takže další novinka, Madonna a hned potom Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Myslím si, že na ulicích Santiago to muselo znít opravdu skvěle, takový basking jako Unplugged, proč ne? Jinak Martin Garrix a Ed Sheeran, můžete pro ně hlasovat, stejně jako pro další muziku, kterou vám budu nabízet v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1569. Jinak hlasování najdete samozřejmě na našich stránkách, to je jasná věc, www.radio-relax.cz. No a jdeme na to, je tady pozdrav ze Švédska, duo Jubel a skladba s názvem Ocean House. Mimochodem tyhle ty dva pánové, našel jsem si i to jméno jejich, nebo jména, Sebastian Atas a Viktor Sjöström, tvoří tohleto duo už od roku 2010. Myslím si, že jako dělají docela dobrou muziku, aspoň to byla jejich vize, dělat hudbu, která se dobře tvoří a ještě lépe se v ní žije. A tohleto vám musím přečíst, protože to si ani netroufnu, že bych to dal z hlavy. Tohleto duo prý s tímhletím nebo s touhle skladbou Ocean House, je to prý kombinace nostalgické melodie s euforickou dance popovou produkcí. Jako proč ne, no. Já tomu teda moc nerozumím, ale mně se to líbilo jako písnička, není to špatný. Každopádně je tam posun ze 7. na 6. místo, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál. A hned potom se podíváme na 5. místo, tahle ta dvojka je tentokrát bez novinek, a tam je Mikael, to je projekt a skladba, která se jmenuje Spolu. A předchozí single, který vlastně Mikael udělal, který se jmenoval Nad věcí, ten prý jako zaujal pozitivní atmosférou, moderním zvukem, takže právě proto přichází Mikael s další skladbou, která se jmenuje Spolu, tak si to pojďte poslechnout a hlavně nezapomeňte hlasovat. www.radio-relax.cz Relaxádio. Relax Radio. 6.

0: Tak a teď si budu muset dát hodně velkýho majzla, abych se v tom nějak nezamotal, protože před námi je třetí novinka. Jak už jsem říkal, v každé relaxádě jsou celkem čtyři. Je to pro jistotu, kdyby náhodou v tom dalším vydání některá ze skladeb vypadla, už tady byla třeba pětkrát. Tím pádem je tam velká šance, že ji nahradí právě některá z novinek. A nebo pak už záleží na vašich hlasech. Takový hodně otevřený. www.radio-relax.cz, tam můžete hlasovat. A co se týče té třetí novinky, Justy a samozřejmě s ní další ve dvojici, zpěvačka Sam Harper, mimochodem jsem si původně myslel, že to je chlap, ale ne, je to fakt jako žena. A co se týče téhleté dvojice, by se dalo říct, tak je to DJka a producentka Justy, ta prochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku, takže asi tak. Upřímně, až tak úplně moc jí neznám, a to i přesto, že na hudební scéně se už prý pohybuje nějaký ten pátek. No a když bych zašel k dalšímu místu, protože tam na čtvrtém místě, tam se posouváme podstupně vítězů, je Loreen, to je vlastně další taková představitelka té severské muziky. Set Me Free dvakrát vyhrála Eurovision Song a to si myslím, že hovoří za vše. Tahle ta dnešní skladba je navíc ještě jako hodně, hodně dobrá. Tak jdem na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Ta šlapavá muzika, která do relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia určitě patří, to je švédská zpěvačka Loreen, mimochodem dvojnásobná vítězka Eurovision Song, a skladba Set Me Free posunula nás vlastně k poslední novince v dnešní relaxádě, kterou má na svědomí britský DJ a producent, jmenuje se Joel Corey, a mimochodem známý je to, že si doma tapetuje platinovýma deskama. Má jich celkem 6, no pravda, tak to by musel být malý pokoj, ale tak aspoň něco málo. Někdo nemá třeba ani jednu. Má za sebou trošku delší odmlku, teď se vrací s novinkou, která se jmenuje Whisper. Je tam tak jako hodně takový ten nakažlivý taneční zvuk, to ostatně konec konců za chvíli uslyšíte, co si budeme povídat na letní party, úplně jako jak dělaný. No a hned potom se podíváme na třetí místo, to znamená půjdeme na stupně vítězů, tam je Alex Warren. On je jako takový jako písničkář, by se dalo říct, ale na druhou stranu dělá dobrou muziku vlastně pro všechny, není to jenom písničkář. Teď vlastně má za sebou velmi úspěšný debut v roce 2025 a druhé album, který je prý daleko optimističnější než to jeho první. Já nevím, já si moc nespomínám ani na to první, ale každopádně jsem rád, protože optimismus k létu patří. Tak jdeme na to, čtvrtá novinka Joel Corey a hned potom Alex Warren, to je třetí místo v dnešní relaxádě.

0: Co si budem povídat, Alex Warren, on to písničkaření nezapře, nicméně umí to tak jako přetavit do dobrý muziky. Passenger to je jeho aktuální single, který vlastně je tady 4 týdny v Relaxádě, zatím je na 3. místě. Pravda, od minula klesnu o 1 místo, ale já věřím tomu, že teď se schopí a půjde nahoru, obzvlášť, když je před ním 2. místo, které je tady vlastně dneska naposledy. Tím to tak jako nenápadně naznačuju, že Hilary Duff je tady prostě bohužel se svojí skladbou o Dreams Are dneska naposled, co se dá dělat. Mimochodem, Hilary Duff má tu výhodu, že začala jako herečka na Disney Channel, takže nazbírala ty fanoušky a faninky v těch nejmladších řadách, no pak se to s ní táhlo, co si budem povídat, a vlastně první album, který měl tak jako hodně velký úspěch, se jmenovalo Metamorphosis a vlastně patří do dneška mezi nejprodávanější popový nahrávky první poloviny 21. století. No a u nás v Relaxádě minule byla Hilary Duff první, dneska je 2. a je tady naposledy, tak si ji užijte.
1: Relaxádio. 2.

0: Tak je celkem logický, že Hilary Duff je na druhém místě, co si budeme povídat. Je to takový jako hodně široký zásah, co se týče věku, připadá mi to něco ve stylu I'm Barbie Girl, nebo takový. A fakt je to, že to funguje, to je důležitý. Každopádně Hilary Duff dneska končí na druhém místě, byla vlastně na všech třech, minule zvítězila, dneska hold prostě o jeden stupínek dolů. Příště už ji neuslyšíme, ale ve vysílání Rádia Relaxí samozřejmě pravidelně hrajeme. Jdeme rekapitulovat, už moc času nemáme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Je to už neuvěřitelných 50 let, co se YouTube objevili na hudební scéně, sklízejí jeden úspěch za druhým. Já je mám jako posazený hodně vysoko a dneska ta novinka, která se jmenuje Street of Dreams, bojuje vlastně o vaši přízeň. Stejně jako Madonna, Danceteria. Zatímco YouTube plánují vydání nového alba prý někdy na podzim, tak Madonna má za sebou v červenci vydání nového alba a myslím si, že bude hodně úspěšný. Já jim mám teda rád holku jednu. Další hudební pozdrav, jako v takovém tom letním rytmu, to je Justy a společně s ní zpěvačka Sam Harper, skladba se jmenuje Just a Little a je to vlastně třetí novinka v dnešním vydání, taky bude záviset, kolik dostane hlasů na www.radio-relax.cz, nebo to může být Joel Corey.

0: Ten se vrací po trošku delší odmlce, to je pravda, ale zase, on už má vyděláno, tak asi se nemá kam spát. Dneska čtvrtá novinka, tak uvidíme, jak s tím zamáváte do příští středy.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale pojďme na tu základní desítku, to znamená tak, jak jste to seskládali před týdnem a jak jsme to dneska odprezentovali. Na desátém místě Ray Dalton, Go To Die, a co si budem povídat, on má podle mě hodně našlápnuto, a to, že byl minule devátý a dneska desátý, to ještě nic neznamená. Já si myslím, že jeho chvíle teprve přijde, protože je tady teprve druhý týden. První týden je tady vlastně novinka z minulé, zajímavá kombinace, Slávek Fam a Poli Garant, Chci si být jistý. Já si myslím taky, že to půjde rychle nahoru, i když bude to mít těžký, protože před ním na osmičce je třeba Eva Farná. Ta teda, přiznám se, docela mě překvapila tím, že díky vašim hlasům šla dost dolů, minule ze čtvrtého místa, dneska na osmé, ale tak to se prostě občas stává. Zabojuje a může se klidně vrátit zpátky tam, kam patří, to znamená podle mě do první trojky. Z osmého místa na sedmé Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Budu si muset někde přes nějaký YouTube dohledat to jejich vystoupení, který měli Unplug v ulicích Santiago, protože to musí být fakt jako hodně zajímavý. Konec konců se s tím docela dost teďka setkávám, že různý přestrojení a takový ty zpívání v metru a tak dále. Tak dneska sedmička. Na šestce Jubel, Ocean High.

oblibou říkám, to je hudební pozdrav ze severu. Dva jméno vám neřeknu, to jsou to švédský jména, já prostě si to nejsem schopný zapamatovat, ale jsou prostě docela dobrý. Hrajou podle mě tanečnější muziku a takhle tu patří. Na pětce Mikael a Spolu. Před čtvrtým místem, to znamená těsně před bednou, bych měl trošku smeknout, protože tam je dvojnásobná vítězka Eurovision Song a Švédka Loreen, zase jsme u toho, Švédka Set Me Free. A jdeme hned na trojku, Alex Warren, Passenger.

písničkář, no a končit bude jako písničkář, ne, vážně. Já si myslím, že dělá dobrou muziku, už jenom to, že je na třetím místě, čtvrtý týden v Relaxádě, já myslím, že ještě v té první trojce chvilinku zůstane. Na dvojce Hilary Duff, ale ta už tady příště nebude.

0: A teď pozor, pomalinku, ale jistě se chystáme na první místo, takže kdo bude dneska na úplným vrcholu dnešního hitparádového žebříčku? Trošku budu ještě napínat, ale dlouho ne, protože a jelikož je tam, no já to řeknu, David Guetta a Alok. Alok je brazilský DJ, co si budem povídat, je to jeden z nejúspěšnějších producentů elektronické hudby současnosti a kromě té muziky se věnuje také řadě charitativních projektů, které jsou zaměřený na ochranu přírody a pozor, teď to přijde, taky pomoc domorodým komunitám, to taky nedělá úplně každý. No spolu s ním tam je taky David Guetta, k tomu snad takový. Tomu není co dodat, to je prostě hitmaker. Teď jsem nedávno viděl někde nějaký reel, že vyprodal, nebo takhle, ono to je pravda, že třikrát vyprodal stadion v Paříži, to je fakt, měl tam 3 koncerty, úplně stejně jako Eva Farna, akorát měla u nás v Praze, ale je to srovnatelný. Musím teda uznat, že tam dávali záběr z toho posledního koncertu, z toho finálového, to byla obrovská show a je fakt, že to Davida Guettu, ten narvaný stadion, že ho to asi docela dost dostalo, protože tam ukazoval jako brečí, byl fakt dojatej a bylo to super, takže jestli se někdy k tomu záznamu těch koncertů dostanete, určitě se na to jukněte, stojí to za to. Teď ale úplně někam jinam, budeme se podívat na to, jak to zní, to znamená muzika, kterou jsem avizoval. David Guetta, Alok a ještě Stick Figure, skladba Run Run River, je tady 4. týden, to znamená, ještě má velkou šanci, aby se na první místo podíval i v tom příštím vydání.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

výročí pro dnešní den. Dnes je 22. července. Tento den roku 1940 se narodil americký funkyman George Clinton. O 4 roky později přišel na svět v Londýně zpěvák a klávesista Rick Davies z kapely Supertramp. Další 3 roky trvalo, než se v Texasu narodil bubeník a zpěvák Don Henley z legendárních Eagles. Od nás si připomeňme třeba tanečníka Jaroslava Čejku. Ten spatřil světlo světa v roce 1936. Narozeniny má dnes také herečka, zpěvačka, houslistka a skladatelka v jedné osobě, Iva Bytová. Roku 1955 se narodil herec William Defoe. Ročník 1967 je basák kapely Extreme, Pat Barter. A nejmladší z dnešní sestavy je Daniel Jones. To je ten méně známý z bývalého australského dua Savage Garden. V roce 1912 končily tento den 5. olympijské hry, které se konaly ve Stockholmu. 22.7.1969 královnu soulu, zpěvačku Aretu Franklin, zatkli v Detroitu za rušení veřejného klidu. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Relax.

0: Disco.
1: Za půl minuty bude přesně 6.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Časí.
4: 6 hodin a zároveň venku 6,5 stupně Celsia, mám to potvrzení, vyfotil jsem si to, takže takhle se nám globálně oteplilo od včerejška. Dnes ráno, říkají meteorologové, bude většinou jasno, ale během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a v severní polovině středních Čech se ojediněle vyskytnou i přehánky. Nejvyšší odpolední teplota letních 24 stupňů Celsia. Mně se líbí Mikael, že je pořád nad věcí.
5: Zpívám si moc a rád o tom, jak je fajn a jak je tady krásně.
4: Nad věcí je jeho nejnovější písnička.
5: Krásně v zrcadle, v rozpouštěných tmách a zahradách a to...
4: Tak ať se vyvede, středa 22. července.
6: Relax.

0: letošním horkém v uvozovkách létu červenec, vyloženě žhavý měsíc, tak podle teplot, které máme každý den, dneska máme 24, paráda odpoledne, já bych si letos radši koupaliště nepronajal, určitě ne na celý červenec. Tak pokud je vám horko i při těchhletěch teplotách a tak chcete se ochladit, tak vemte za slovo tuhletu skupinu z 369, život z větší výšky, a já se dívám, jaká je teplota z větší výšky, například kdybyste vyletěli 30 km vysoko, to už je stratosféra, tak ve výšce 30 km nad Českou republikou a vůbec celosvětově je teplota minus 45 až minus 75 stupňů Celsia. A to už je příjemný léto.
1: Prázdniny s relaxem.

Sobotu večer. Barplnej skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy, pozor, dejte na Bohdalci, na křižovatce, velká křižovatka u Plynárny, Záběhlická, Chodovská, která spojuje tyhle ty ulice, se stala dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta kousek od nákupních center.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Už tam budem?
1: Nech toho!
0: Častěji už tam budem?
1: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jen upozornění pro D5, pokud jedete směr Plzeň a míjíte Cerhovice, mezi Cerhovicemi a Kařezem na Plzeň 42. kilometr, pro poruchu je odstavené nákladní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Přesně
0: před hodinou bylo jen 6,5 stupně Celsia, teď už by mělo být okolo 10 a odpoledne nakonec až krásných 24. Ráno bude většinou jasné, během dopoledne od severozápadu bude přibývat oblačnosti a v severní polovině středních Čech se ojediněle vyskytnou přehánky, takže trošku vody, důležitý v červenci, v horkém červenci, protože nejvyšší odpolední teplota bude dnes, už je to vlastně takový standard z posledních 20 dnů, 24 stupňů Celsia maximálně. Pojďme na fotbal. Tam už se rozhodlo, ale naštěstí nám zůstala skvělá muzika. Jedna z letošních důležitých písniček, Meduza a skupina One Republic.

0: 6 hodin 36 minut. Tohle je skupina Maroon 5 a na rádiu Relax zpívá o vzpomínkách. Vzpomínky třeba víkendové na skvělou grilovačku. Pokud se chcete připravit na další víkend na skvělou grilovačku, vyhrajte si dobrutky u nás dopoledne.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice.
2: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak mimořádně hned několik defektů je v informacích dneska po ránu ve středu 22. července a teď je zrovna pozor na jednom jediném místě, a to na D10 v Praze v Horních Počernicích, taky vedle nákupního centra. Na místě se nachází několik vozidel s defektem pneumatik. Údajně je tam nějaká překážka na vozovce, tak pokud jedete na Mladou Boleslav D10 na konci Prahy, vyjíždíte v Horních Počernicích, jeďte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Písnička dozněla přesně v 7:00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Ráno je dnes jasné, trošku studenější, no určitě studenější než včera. Včera bylo ráno 10 stupňů okolo 6. hodiny, dnes 6,5 stupně. Ale má být postupně velká oblačnost a hlavně na severu středních Čech možnost přeháněk. Takže po ránu jasném bude dopoledne už méně jasné a od severozápadu bude přibývat oblačnosti. V severní polovině středních Čech se ojediněle vyskytnou přeháňky. Maximální odpolední teploty dnes 24 stupňů Celsia. A i když máme středeční ráno, dáme si horečku sobotní noci. Night Fever, Bee Gees.

protože je středa od 18 do 19 hodin v Relaxádě určitě 4. Do 18. hodiny můžete hlasovat do hitparády na našem webu radio-relax.cz a mimochodem můžu napovědět k dnešní večerní Relaxádě, že jedna z písniček je podobná hitu We Will Rock You od Queenu. A Green Day mají rock'n'roll. Pankáči Green Day mají rock'n'rollovou písničku. Tak to všechno uslyšíte, nechte se překvapit dnes po 18. hodině v Relaxádě.

0: Tak trošku cestujeme do minulosti, do konce 70. let a k tomu hned navazuje náš dotaz na Facebooku Relax Radio. Ptáme se, cestovali byste raději o 100 let do minulosti, anebo o 100 let do budoucnosti? Kterou trasu byste vybrali?
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze, v Horních Počernicích, pokud jedete po D10, najíždíte na D10 a blížíte se ke třetímu kilometru směrem na Mladou Boleslav, tak by tam mělo stát několik vozidel s defektem pneumatik, protože údajně je tam nějaká překážka na silnici. Opatrně. V Praze se stala dopravní nehoda v Kunraticích, v ulici Kšeberáku. Jsou dvě havarovaná osobní auta, která teď blokují provoz.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Je 7:30.
1: Relax Radio.
0: Hezky jsme navázali na tu písničku, no a teď, co nás čeká? Ráno po ránu je jasno, ale během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, takže pláštěnky si pro jistotu, pokud jdete někam na túru městem, seberte sebou. V severní polovině středních Čech se vyskytnou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia a jednu takovou deštivou písničku tady máme. Lady Gaga.

0: 7.37, vrátíme se do minulosti a to díky Markovi Ztracenému. Jeho písnička Minulost už je připravená hned po kalendáriu, to je taky návrat do minulosti a já tady mám jeden datum, jednu událost velkou, dlouholetou, po celé léto. 1270, 22. července v roce 1270, koukám do almanachu dobového, až do polovičky září bez přestání od 22. července pršelo. Potopy, neúroda, drhota, v obilí byly toho následky. Vína bylo ale prý tehdy na zbyt, takže hodně se opíjeli.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. července. Tento den roku 1940 se narodil americký funky man George Clinton. O 4 roky později přišel na svět v Londýně zpěvák a klávesista Rick Davies z kapely Supertramp. Další 3 roky trvalo, než se v Texasu narodil bubeník a zpěvák Don Henley z legendárních Eagles. Od nás si připomeňme třeba tanečníka Jaroslava Čejku. Ten spatřil světlo světa v roce 1936. Narozeniny má dnes také herečka, zpěvačka, houslistka a skladatelka v jedné osobě, Iva Bytová. Roku 1955 se narodil herec William Defoe. Ročník 1967 je basák kapely Extreme, Pat Barter. A nejmladší z dnešní sestavy je Daniel Jones. To je ten méně známý z bývalého australského dua Savage Garden. V roce 1912 končily tento den 5. olympijské hry, které se konaly ve Stockholmu. 22.7.1969 královnu Soulu, zpěvačku Aretu Franklin, zatkli v Detroitu za rušení veřejného klidu.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Imagine Dragons na relaxu právě teď začíná naše ranní soutěž o dvě vstupenky na film Poberta, který bude v letním kině ve Slaném tento pátek 24. července od 21 hodin společně i s tvůrci toho filmu, kteří ho představí v 21 hodin. Má být hezké počasí, má být příjemně, no a dnes možná lehce zaprší a to je dobře, protože dnes je Magdalény, na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda a když slota, tak to lichota. Říká se, že když prší na svatou Máří Magdalénu, tak vzroste obilí, takže zemědělci by mohli mít radost, kdyby trošku zapršelo. A ještě jedna pranostika, jeli na svatou Máří Magdalénu vítr, tak jde dobře každý obchod. A to se hodí všem obchodním zástupcům. Dneska by ta práce měla jít hezky od ruky. No a já se ptám, soutěžní otázka zní jednoduchá, doufám, s odpovědí. Do 8 hodiny napište, která česká skupina zpívá o Magdaléně. Všem Magdalénám blahopřejeme. To je ta skupina. Pište na 606 736 736 do 8 hodiny a vyhrajte dvě vstupenky do kina.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Na D8 směrem na Prahu, 17. kilometr za Novou Vsí. Dejte pozor, na silnici je rozházené dopravní značení.

0: AA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Buštěhrad letos přišel o letní kino a fotbalisté Kladna v pátek vstoupí do druhé ligy.
2: Relax Radio.
1: Buštěhradské letní kino letos nepromítá. Filmy Pod širým nebem se běžně daly zhlédnout v zámeckém parku. Letos ale jejich promítání znemožnila probíhající rekonstrukce Kladenské a Revoluční ulice souběžně s opravami komunikací v okolí parku. Přístup k Bílému plátnu by tak letos byl velmi komplikovaný. Louny postaví relaxační schody u řeky Ohře. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Rozhodli tak hlasováním sami obyvatelé. Vzniknout mají u mostu Veslařů, půjde u stupňovitou odpočinkovou zónu, která propojí stávající terén s hladinou vody a otevře přístup k řece. Začít stavět by se mohlo na podzim s plánovaným dokončením na jaře příštího roku.
1: Revitalizace lounského sídliště pod kasárnami bude zároveň příští rok pokračovat třetí etapou.
3: Dokončí se tak práce na proměně celé lokality. Nedávno proběhla druhá etapa. Kromě rekonstrukce silnic a chodníků přinesla i 120 nových parkovacích míst.
1: Čechům se nechce stěhovat za prací. Bydliště by kvůli zaměstnání změnila jen třetina dotázaných. Se změnou oboru, ale v případě ztráty pracovní pozice, většina z nás problém nemá. Snížení mzdy kvůli udržení své pozice je pak přijatelné pro 57% respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Francie zakázala sociální sítě mladším 15 let. Nový zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Platit začne v září. Stejné opatření brzy zavede i Polsko a Řecko.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna vyhráli oba nedávné přípravné zápasy. Izraelský tým Hapoel porazili 2-0, Chomutov pak 4-1. Dobře zvládnutá příprava tým posunula k ostrému startu druholigové sezony. Ta začne už v pátek, kdy Kladno jede do Ústí nad Labem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ráno je sice většinou jasné, dopoledne ale začnou přibývat mraky. Oproti včerejšku se mírně oteplí, maxima vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia. Výrazněji se pak oteplí o víkendu.
5: U nás máme léto, u protinožců v Austrálii mají zimu. Nebo já si myslím, že zima je i tady na mě trošku. Inexis jsou z Austrálie. Takže už za pár minut propojíme obě dvě polokoule.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

0: Ještě 3 minutky můžete odpovídat na naši soutěžní otázku, která česká skupina zpívá o Magdaléně, protože Magdalény mají dneska svátek a soutěžíte o 2 vstupenky na film Poberta v letním kině ve Slaném. Premiéra bude v pátek 24. července od 21 hodin společně i Zerci a dorazí i režisér a scenárista Ondřej Hudeček. Já jen napovím, tady je ta skupina a na vás je poslat název skupiny na číslo 606 736 736, pokud chcete jít na tohleto speciální představení páteční premiérově do Slaného. Tak tahle ta skupina zpívá o Magdaléně.
1: Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Dnes má svátek Magdaléna, ale já jinak blahopřeju taky všem Markétám dodatečně, to bylo minulý týden. Kdy měli Markéty svátek?
1: 13. července.
0: No, tak to je nedávno, takže Markéto, já tě zdravím, přeju hezký den.
1: Ahoj, ahoj.
0: A která skupina zpívá o Magdaléně? Já už to pouštět nebudu, už jsme to hráli dvakrát, ten kousek písničky.
1: Skupina Jelen.
0: Skupina Jelen. Byla jsi na Jeleny někdy na koncert?
1: Ne.
0: A v kině jsi byla naposledy kdy?
1: Asi tak 2-3 roky zpátky.
0: A v letním kině ve Slaném?
1: To jsem nikdy nebyla.
0: No tak to bude premiéra. A navíc to bude speciální premiéra filmu Poberta, speciální projekce za účasti filmové delegace. Teď tento pátek 24. července od 21 hodin, takže tam buď včas, aby si neprošvihla to zajímavé povídání, které bude ještě před filmem Letní kino Slaný. Já ti blahopřeju, máš od nás 2 vstupenky, užij si film, ať je hezké počasí. Měj se hezky.
1: Děkuju moc.
0: Blahopřeju.
1: Ahoj.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Klimafiltr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Růžová až za ušima, zpěvačka Pink ve středu 22. července ráno na Relaxu. Po 9. hodině už budeme mít dopoledne, mikrofon bude patřit Alešovi a Aleš má pro vás připravenou soutěž.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.

0: Udržování bystré mysli je důležité, přijímání nových zpráv, nových výzev, péče o duševní pohodu, to všechno může vést k jasnějšímu a naplňujícímu životu. A to všechno patří pod jeden název Světový den mozku, který máme právě dnes, tak se ho užijte, tenhle ten den je jeden jediný. Ale přemýšlet musíme samozřejmě každý den. One day in your life, přesně o tom je písnička, kterou máme právě teď na Relaxu. Anastasia.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Kdybyste mohli cestovat časem, letěli byste minus 100 let anebo o 100 let dopředu, kam byste se podívali? Jirka píše, ani tak, obojí mě děsí, nejradši mám současnost. Pavel, budoucnost raději nechci vidět, co bude, a minulost, minulost už nechci rozebírat. Lukáš, určitě do minulosti, abych poznal své prapředky. Já osobně bych vyletěl někam do budoucnosti, pak bych si zřejmě vsadil. Jak to máte vy? Napište na Facebook Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Nové zprávy na 9. hodinu připravuje právě teď David. Já mám dopravní informaci, upozornění z D5-ky. Pokud jedete na Plzeň a blížíte se ke Zdicím, tak opatrně, je tady odstavené nákladní auto.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Nové zprávy máme pro vás přesně v 9.
1: Louny budou mít nové kolumbárium a Praha plovoucí heliport pro záchranáře. Dobré dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Lounech začala stavba nového kolumbária. Vzniká na hlavním hřbitově. Výrazně tu rozšíří kapacitu pro uložení uren. Provoz hřbitova zůstal zachován, v okolí prací je ale omezený průchod. V Neratovicích proběhne cvičení záchranných složek. Policisté, zdravotníci i hasiči se zítra dopoledne objeví u městského úřadu. Cvičný zásah se bude týkat i okolních ulic a budovy střední školy. Středočeský kraj zpřísňuje kontroly silnic, radní Josef Pátek.
3: Kontroly probíhají kontinuálně po celý rok, je jich zhruba 250 a cílem je vlastně vyhodnotit stav naší silniční sítě a případně najít závady a vyřešit je a nastavit takové mechanismy, aby k ním příště nedocházelo. Věřím, že těch závad bude co nejméně. Ono ostatně musím říct, že z těch 250 kontrol to jsou jednotky případů.
1: Při kontrolách se hodnotí stav silnic, vodidel, krajnic i okolních propustků.
3: Teďko v létě, kdy je plná vegetace, tak to nejčastější jsou například zakryté dopravní značky, což je velmi důležitá věc, aby značka byla vždycky vidět. Jakmile je zarostlá stopka, anebo třeba vjezd do obce, může nastat problém, protože řidič neví, jakým způsobem se má v tom daném úseku zachovat.
1: Praha postaví plovoucí heliport pro záchranáře. Vznikne na Vltavě u Vyšehradu. Umožní rychlý a bezpečný transport pacientů do okolních nemocnic, například na Karlově náměstí. Novinka má začít fungovat už příští rok. Rakouská policie naměřila českému řidiči kamionu skoro 3 promile. V jedné z tamních obcí způsobil nehodu a z místa ujel. Na nedaleké benzínce ale byl rychle dopaden. Na místě přišel o řidičák.
2: Sport.
1: Nová sezona první fotbalové ligy začne v sobotu. Sparta se představí na hřišti nováčka soutěže brněnské zbrojovky. Plzeň přivítá Liberec, Zlín, Baník Ostrava. Bohemians 1905 pojedou do Teplic. Další zápasy jsou na programu v neděli. Slávia bude hostit Slovácko, Jablonec Sigmu Olomouc. Hradec Králové změří síly s Pardubicemi. Mladou Boleslav čeká duel s Artisem Brno.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne ve středních Čechách a okolí čekáme přibývání oblačnosti. Jasná obloha se tak postupně změní v oblačnou. Teploty se zastaví mezi 21 až 24 stupně Celsia.
0: A podle pronostik by dnes trošku zapršet mělo, aby se naplnili stodoly tím, co potřebují všichni zemědělci. Takové jsou pronostiky. A proto tady máme i obchodníka

Přeju všem hezké dopoledne, máme 12 minut po deváté, nebo chcete-li z druhé strany, za 3,5 minuty bude přesně čtvrt na 10. Máme před sebou takovou hudební předpověď počasí, by se dalo říct, od Krištofu, obchodník s deštěm, i když upřímně myslím si, že většina z vás by tohleto neslyšela úplně nejradši. Daleko raději uslyšíte informace o tom, že i dneska na dopoledne máme pro vás soutěž na akci, která se určitě, ale určitě ve vašem životě objeví, ať už v průběhu prázdnina nebo kdykoliv jindy. A stoprocentně se taky podíváme už za chvilinku do světa muziky. Clean Bandit, Peter André a taky se podíváme, jo, a abych nezapomněl, máme dneska relaxádu, takže připravit relaxádu, dneska určitě dopoledne připravit, aby jsme to na večer měli všechno hotové.

0: 4 minuty po čtvrt na 10. Co říkáte? Podle mě je docela ideální muzika na takové letní dopoledne a na spoustu dalších činností, třeba na nějaký to grilování nebo vůbec na nějakou letní party a tak dále. A když už jsme u toho grilování, tak za chvilinku vám tady zase vypíchnu něco z grilovacího desatera, jako mírně s nadsázkou, ale hlavně navíc vám nabídnu grilovací balíček dobrot z řeznictví Kačice v hodnotě 700 korun. Je to soutěž, kterou tady máme už od pondělka, už máme i šťastné výherce a výherkyně. Dneska se přidá někdo z vás. Sem k nám číslo do studia SMS-kové je 606 736 736. To si dobře pamatujte, protože dneska na tohleto číslo pošlete se SMS-kou nebo SMS-ku s textem, koho byste si tak jako dokázali představit, a můžete klidně popustit úzdu fantazie, to je úplně jedno. Může to být kdokoliv ze světa muziky, filmu nebo z rodiny, třeba jestli jste se dlouho s někým neviděli. Koho byste si tak dokázali představit, že byste s ním chtěli grilovat? Že byste s ním opravdu chtěli zažít takovou tu klasickou grilovačku od začátku až do konce, je vám s ním příjemně a tak dále. Jak říkám, fantazii se meze nekladou, pokud byste to dělali s nějakým hercem, zpěvákem, klidně můžete. Pokud se strejdou, kterýho jste neviděli třeba 30 let, klidně taky můžete napsat. Důležitý je to poslat na 606 736 736, protože právě potom můžete vyhrát onu zmiňovanou dnešní cenu. A ještě nějaký to málo z grilovacího desatera, což mi přijde docela dobrý. První připálená klobása, to se tak říká, je tradiční oběť bohu grilování. Na tom asi něco bude. Ochutnávání, a to si myslím, že byste si měli zapamatovat jako takový zdůvodnění. Ochutnávání během přípravy se nepočítá jako jídlo a hlavně, to je důležitý, to jsem se jako docela už často s tím setkal, nepíchat do masa při grilování vidličkou, protože ta šťáva, ta má zůstat uvnitř. To je taková praktická věc. Nezapomeňte, máme tady grilovací balíček, i dneska hrajeme a ptám se vás, s kým jako byste opravdu chtěli dát tu grilovačku. Můžete popustit úzdu fantazii, herci, zpěváci, zpěvačky, rodina, někdo z rodiny a tak dále. Je to na vás.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Sophie Ellis Baxter, Get Over You, a máme středu s datem 22. července. Chodí mi sem spoustu SMS, které se týkají dnešní soutěže a někoho, s kým byste si rádi někde jako sedli a zagrilovali a podobně. Třeba Valentino Rossi se tady objevil, Jarda Jager se tady objevil, Zdeněk Polreich, no to bych neriskoval, tam to může být, i když on by to všechno odřel, tak to by asi nebylo úplně od věci. Každopádně psát můžete dál, soutěž ukončíme v příští hoďce, nějak zase v půlce, abyste na to měli dost času. Teď se pojďme podívat, protože dneska v úterý 18. hodiny je relaxáda večer. A k tomu, abyste hlasovali takhle. Teď už bych to asi nedělal, protože si myslím, že to nemá moc smysl. My už to máme uzavřený. Já jsem si to před chvilinkou vzal tady z toho našeho organizačního kaslíku a připravuju to. Ale můžete si poslechnout, jak to minule dopadlo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Alex Warren, Passenger. Druhé místo. Hilary Duff, What Dreams Are Made Of.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 8 minut po půl desáté, pojďme se podívat na silnice, tedy konkrétně na dálnice. V tuhle chvíli začneme na D10, to je Praha Turnov, stojí tam zhruba na 44. kilometru porouchané vozidlo, což by asi nebylo úplně tak nic divného, to se občas na dálnicích stává. Tohle je ovšem nákladák, který lehce zasahuje do jízdního pruhu, takže průjezdte tam se zvýšenou opatrností, počítejte s tím, 43. kilometr. No a teď klasika dopolední, Pražský okruh, tak pojďme na to. Ve směru na D1 zhruba na 62. kilometru se stala dopravní nehoda, jsou tam dvě auta v sobě, nákladák a osobák, takže to asi nic malého, žádný ťukanec nebude. Pak se podíváme na zhruba 3. až 6. kilometr ve směru narození, to znamená na D7 je tam kolona. Mám tady průběžně psáno 2 až 3 kilometrová, důvody může být v podstatě bezpočet. Stavební práce, údržba a tak dále, nedá se to úplně poznat z těch dopravních serverů. Další ve směru na D1 mezi 23. a 17. kilometrem, tak též trošičku jako zpomalení, zbrždění, odpočinete si za volantem, pustíte si klimošku, aby vám nebylo vedro a snad se to dá přežít. No a ještě tady mám jednu, konkrétně se týká taktéž směru na Ruzyň, to znamená na D7, taky kolona okolo 3-4 kilometrů, je to mezi 14. a 18. kilometrem. Tak šťastnou cestu, hodně trpělivosti a doufám, že máte sebou třeba nějaký kafe v termosce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Už tam budem? Nech toho.
3: Raději už tam budem.
2: Přestaň.

0: konce srpna. Super léto, super ceny. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Středeční dopoledne je zatím slunečné, alespoň tady za okny studia, a přináší 10. hodinu.
1: Vlaky zastaví v Malém Přítočně a sklizeň probíhá rychleji než loni. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Malé Přítočno bude mít železniční nádraží, vznikne při probíhající modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Nabídne mimo jiné i záchytné parkoviště pro 300 aut. Současné nádraží Unhošť díky tomu nejpozději v roce 2029 zanikne. Mezi obcemi Karlov a Karlova Ves je uzavřená silnice. Práce na opravách vozovky začaly v pondělí. Potrvají až do 7. srpna. Objížďka vede přes Placandu. V Kladně v sobotu proběhne forenzní značení jízdních kol. Jak funguje a k čemu slouží, popíše mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
3: Forenzní identifikační značení využívá unikátní technologii mikroteček s takzvaným syntetickým kódem DNA. Po označení je jízdní kolo spolu s fotografií a údajích o majiteli zaevidováno do mezinárodní databáze chráněných předmětů REFIS, opatřeno výstražnou samolepkou a majitel obdrží registrační průkaz. Systém výrazně zvyšuje šanci na identifikaci a navrácení odcizené kola a zároveň působí preventivně proti jeho krádeži díky viditelným znakům.
1: Forenzní značení kol proběhne tuto sobotu od 9 do 15 hodin ve služebně kladenské městské policie na náměstí starosty Pavla. Sklizeň probíhá rychleji než loni. Sklizeno je 30% obilnin a ještě o něco větší plocha řepky. Loni bylo touto dobou posekáno podstatně méně. Mohlo za to hlavně deštivější počasí. Nejrychleji se letos sklízí na jihu Moravy, nejpomaleji na Karlovarsku. Lidé odmítají repliku zřícené rovnováhy u Barrandovského mostu. Podle průzkumu novinek CZ jim vadí vysoké náklady a mohutnost díla. To šlo samovolně k zemi minulý týden. Praha ji chce obnovit za 13 milionů korun.
2: Sport.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči si tak sportovní přestávku dá. Vynechá už i srpnové mistrovství Evropy. Kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Ve středních Čechách a okolí má během dopoledne postupně přibývat oblačnost. Přeháňky ale hlášeny nemáme. Teploty nejvýš mezi 21 až 24 stupně Celsia. Podobné počasí čekáme do konce pracovního týdne. O víkendu se oteplí.
0: No a my ve studiu si připomeneme a hlavně vyhodnotíme v téhleté hodině naší dopolední soutěž, rozdáme balíček a třeba si můžete k tomu i zatancovat s Adamem Duricou.
5: Hey!

0: Tak hlavně mějte ten správný relax.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Už jsem si myslel, že mi to vyjde, ale nevyjde. Máme 10 hodin a 9 minut. Těšil jsem se na tu desátou, že řeknu jenom 10-10. Posloucháte Radio Relax, je středa 22. července a musím vám říct k té muzice, co je za námi, Ray Dalton. To je mimochodem účastník hitparády, nebo zpívá v relaxádě, ale, a to mě je prostě hrozně divný, protože ta písnička mi přijde fakt dobrá, už několikáté kolo se drží spíš té druhé půlce. Já myslím, že minule byl 9. Jsem docela zvědavý, jak na tom bude dneska, to znamená, jestli se posune nahoru, anebo jestli zůstane na spot, protože záleží na vašich hlasech, že? To je jasný. www.radio-relax.cz. A když už jsme u vašich hlasů, tak já bych to trošku jako přeměnil na vaše SMSky, který můžete poslat na 606 736 736, protože i dneska vlastně třetí den v tomto týdnu soutěžíme o grilovací balíček Dobrot z řeznictví Kačice. Má hodnotu 700, to znamená už jako to jako je docela velký. A vy ho můžete vyhrát za to, že napíšete sem ke mně na 606 736 736, třeba nějakého člověka nebo společnost, to už je úplně jedno, s kým byste chtěli zažít opravdu takovou originální grilovačku. Jako objevuje se tady samozřejmě nejvíc rodina, pak se tady sešel Jaromír Jágr, Valentino Rossi, Zdeněk Polorajch, jo, Punčochář, Slanina, Stupka a tak dále, takový to přání, aby oni připravovali Dobroty z grilu a tak. Jo, a ještě tady, že by k tomu přibrala Pepu Maršálka, to znamená něco sladkého k tomu. No, nechám to na vás, ještě pár minut tomu dám, řekněme 20, a pak to vyhodnotíme. Stačí, když napíšete, koho byste si tak jako představovali na té své grilovací party, a pak už někomu zavolám a věnuju mu ten dnešní balík za 700.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Buldozer dívčích a taky ženských srdcí Enrique Iglesias, Bailamos. Za 10 minut tady bude 10:30. Já teďka tady mám před sebou, jako narazil jsem na to úplně náhodou, ale fakt je ten, že jsem musel říct, jo, je to pravda. Možná, nebo předpokládám, že každý z vás to minimálně jednou v životě udělal a teď mluvím o tom, abyste vůbec věděli, že se občas vracíme a zkontrolujeme ty zamčené dveře. Jo, prostě odcházíme, zamkneme, celá intuitivně blablabla a za chvilku si řeknete, ty brďo, zamknul já jsem a vracíte se. Ruku na srdce, kdo to ještě nikdy neudělal, tak ten kecá, si myslím. A paradoxně, protože přemýšlíte, čím to je, jestli už jako třeba tím, kolik vám je let, nebo jestli ta paměť už tolik neslouží, jako často nejde o špatnou paměť, protože když něco děláte automaticky, to znamená pořád, pokaždé, zamknete, otočíte klíčem, odejdete a tak dále, tak ten mozek podle psychologů a odborníků tomu nevěnuje dost pozornosti. Takže se jaksi zapomene vytvořit nějakou silnější vzpomínku. A ve skutečnosti jste sice dveře zamkli, jenom ten tvůj mozek, nebo váš mozek, si prostě nezapsal důkaz. Takže jste v pohodě, nebojte.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Výhry.
2: Slevy.
1: Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Tak tohle byla taková trošičku uchňouraná Leona Lewis. Máme 6 minut po půl jedenácté. Jenom připomínám, že celý tento týden, tedy ještě dva dny, co jsou před námi, soutěžíme o grilovací balíček z vyhlášeného řeznictví v Kačici u Kladna. Tam nakoupíte samozřejmě naložený maso, hovězí, kuřecí nebo krkovičku, i grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a tak dále. A pozor, můžete ochutnat i jejich originální výrobek, který nikde jinde nekoupíte, a to sušený tatarák. To by mě teda fakt hodně zajímalo. Je vyroben z čistě hovězího masa a vybírat můžete ze 4 druhů, teriyaki, barbecue, chili a naturál. Stačí se mrknout na www.reznictvy.kacice, to bez háčku, nad všechny jejich sítě, tam najdete kompletní sortiment. A tam se možná mrkne i dnešní výherkyně, která už čeká na telefonu, jmenuje se Věra, přeju hezké dopoledne. Haló? Haló? Věro, slyšíme se? Věro. Tak zkusíme zavolat ještě jednou, nedá se nic dělat, zatím pustíme nějakou muziku, jak je to možný, že by nám takhle se ztratila, to je divný, tak za chvíli.

0: Jako nedělám to moc často, že bych volal znovu, ale protože jsem stoprocentně věděl, že Věra na telefonu byla a že to je asi otázka signálu. Zkusil jsem to tedy ještě jednou a zkusíme to, jestli se tentokrát uslyšíme. Věro, jste tam?
1: Ano, dobrý den, velmi se omlouvám a děkuju moc krát za trpělivost.
0: Wow, neuvěřitelný, teda řekněte, ať vám tam trošičku v kanceláři zlepší signál, protože to je fakt bída z nouzí, jako jo. No, každopádně, aby jsme to nezdržovali, jo, pro jistotu, když máme ten signál. Vy jste poslala SMSku a máte tady ano. Fakt jako hodně velký výčet, to znamená narozeniny a lidi okolo a tak dále. Vzpomenete si, co jste psala?
1: Určitě, moje sestra bude mít krásné výročí, bude mít 50 let.
0: Mm-hmm, to je určitě nadšená, že jste to o ní práskla takhle do éteru, jako.
1: To bude mít ze mě radost.
0: Určitě.
1: Ale mám dvě děti a ty mají taky narozeniny.
0: Ano.
1: A do toho moje dcera měla narozeniny, maminka mého manžela má narozeniny, a ještě její sestra taky narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak se nám ke konci srpna, že jim potrvá.
0: Hele, já si tak říkám, jestli ten balíček za 700 není malej, jako jo, když to tak poslouchám všechno, jo. Každopádně, tou dnešní SMS-kou, kde se teda objevilo i spoustu takových těch populárních osobností, já jsem tomu nechával fakt jako volný průběh, tak si myslím, že jste byla fakt jako asi nejvíc vytížená, nebo budete do budoucna o prázdninách, pokud budete grilovat. Nebudem to asi nějak natahovat, protože to spojení není úplně ideální. Mějte se moc hezky, užijte si to.
1: Děkuji moc krát.
0: Vyhráváte dnešní, to znamená třetí balíček a užijte si ho, mějte se.
1: Děkuju moc krát, děkuju.
0: Tak, třikrát jste mi poděkovala, přeju hezký den, naschle.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máme za sebou v této hodince další kolo dopolední soutěže, další bude zítra. No a samozřejmě 11. hodinu, právě teď.
1: Kralupy budou mít další sportoviště a Praha dodá klimatizace do starších tramvají. Zprávy pro vás má David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kralupy připravují stavbu pumptrackové dráhy. Vzniknout má u letního koupaliště. Zastupitelé už na přípravu uvolnili peníze. V okolí Vltavy se ale s novými sportovišti nepočítá. Jejich vzniku tu brání povodňová zóna. Většina tamních ploch je navíc vedena jako přírodní lokalita. Králův dvůr zachová školní autobus. Žáky bude svážet i v novém školním roce. Zájemci z řad rodičů mají městu poslat přihlášku. Najdou ji v posledním čísle místního měsíčníku. Dodáme, že přihlášku musí podat i stávající uživatelé této služby. Praha dodá klimatizace do starších tramvají od Škodovky. Do metropole byly dodány po roce 2010. V létě je v nich ale neúnosné horko. Klimatizaci ale dostanou postupně. Počítá se s 20 tramvajemi ročně. Celá flotila 123 vozů tak začne chladit až za 6 let. Labská cyklostezka je delší o 10 kilometrů. Kraj otevřel úsek mezi Tuhaní a Kostelcem nad Labem. Hejtmanka Petra Pecková.
3: Bychom chtěli, aby do dalších třeba zhruba 2 let byl kompletně hotový celý úsek labské cyklostezky přes území Středočeského kraje. Teď se plánuje, jestli se nepletu, Tuhaň-Kly, další úsek, který bude mít asi 4,3 kilometrů. Potom se plánuje ještě další úsek, který by měl mít v konečném součtu asi 22 kilometrů. Ten by to měl úplně celé doplnit.
1: Hasiči hledají nového generálního ředitele. Dosavadní šéf Vladimír Vlček skončil před 5 dny. Dočasným vedením sboru byl pověřen jeho dosavadní náměstek Petr Ošlejšek.
2: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek medaile na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí máme podle meteorologů čekat postupné přibývání mraků. Teploty nejvýš mezi 21 až 24 stupni. Noc na zítřek opět chladnější, minima spadnou ke 13 až 10. Zítra pak proměnlivá oblačnost a 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Máme 2 minuty po 11. hodině, asi by to chtělo nějakou tu optimistickou, aby se nám dobře vstoupilo do té poslední hodinky před obědem. Takže, Sebastian, až na to přijde?
5: Až na to přijde, tak přestanem vnímat, budu tvůj padák a ty budeš můj.
0: Tak stále ještě hezké dopoledne, s relaxem.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax.

0: Dalo by se říct nová tvář na hudební scéně, Slávek Fam, a spolu s ním i Poli Garant. Musím to vysvětlit, právě Poli udělal takový jakoby projekt, ve kterém vyzdvihnul tyhle ty nové začínající hudebníky. Ne, že by Slávek jako muziku nedělal, to ne, ale víte, jak to je v tom hudebním show businessu. Prostě občas potřebuje trošku popostrčit, zatlačit na těch správných místech a tak dále. Tak dneska máme Slávka i s Polím, máme v Relaxádě, to znamená v hitparádě Relax Rádia. Já už třeba vím, kolikátej skončil, jako posunul se nahoru. Ne o moc, ale posunul, a to je důležitý, protože tím pádem je jasný, že by tady měl být ještě v příštím kole. Jinak poslouchejte o častěji, dozvíte se víc.
1: Dopolední relax.

0: Pět minut po 11:15 na relaxu Selena Gomez a teď mám pro vás, bylo by se říct, námět na takový jeden pokus. Fakt je ten, že já už jsem si toho všimnul, ale uvědomil jsem si to až teprve tehdy, když jsem to začal číst. Prvotní věta, podle který se okamžitě chytnete, kafe, protože teď je čas na takovou tu dopolední kávu, káva chutná jinak a je to všechno podle hrnku. To znamená, můžete si to vyzkoušet, já jsem si to zkoušel a jako já jsem, nebo jestli to je takový podprahový, těžko říct, ale každopádně stejná káva, to znamená stejný kafe, kterou nalejete do různých šálků, vám pak může připadat v každém tom hrnku jiná. Jo, může připadat sladší, horčejší nebo aromatičtější a tak dále. A je to třeba prý proto, že těžší porcelánový hrnek docela často vytváří dojem takový tý kvalitnější a jemnější kávy, než když do toho třeba zamícháte lehký papírový kelímek a tak dále. Je to prostě tím, že mozek ochutnává nejenom jazykem, ale i rukama. Zkuste si to.
1: Relax. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme se podívat na silnice, konkrétně na dálnice, začneme od okruhu, tam to bývá takhle okolo poledního, nejvíc narvaný. U exitu 16 se stala dopravní nehoda. Jsou tam dvě havarované auta, nákladák a osobák a mluvíme proto, že ještě nejsou uklizený. V podstatě by měli je odklidit do 12:30, alespoň takové jsou informace, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. Jinak mrkneme dál na... Směrem na Ruzeň, to znamená na D7, zhruba od 4. do 7. kilometru, je první kolona. Pak ta druhá, ta navazuje od 28. do 30. kilometru, taktéž kolona, ale ta bude zřejmě kratší. A aby to nebylo líto těm naproti, tak na D1, když byste jeli po okruhu, tak očekávejte mezi 23. a 18. kilometrem, taktéž drobátko zbrždění provozu. Všechno to je údržba, stavební práce a tak dále, svedení do jednoho pruhu. To stačí na 2-3 místech a máme kolonu. Jako dělanou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Je to tam!
4: A kde jako?
3: No ve Slaným, v Letňáku.
4: A co?
3: No přece letošní festival Valník. Pišci 21. až 22. srpna v Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzectvost, Punk Floyd, Nešvaleš a další. Více info na Valník.

0: 3:15 a 2 minuty k tomu. Tohle jsou Support Lesbians in the Club. Pokud posloucháte Radio Relax tento týden dopoledne, tak je vám asi jasný, proč teď dám tyhle ty informace, které tady mám připravený. Pokud ne, pokud vám to není tak úplně jasný, tak musíte chvilinku, nepatrnou chvilku, minutku, dvě vydržet. Nezapomeňte u grilování a už možná tak nějak tušíte, proč o tom mluvím. Grillmaster, to je ten, co stojí u grilu, má vždycky pravdu. A pokud se ptáte, jako hodně často už to bude, tak automaticky by vám měli nastavit dalších 5 minut čekačku, co se dá dělat. No a pamatuje se i na hosty, je to vlastně takový grilovací desatero s nadsázkou, pamatuje se i na hosty, který chodí s prázdnýma rukama. Ty by potom na konci měli pomáhat s úklidem. A proč o tom mluvím?
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
3: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Je tady čas oběda, tedy 12. hodina.
1: V Buštěhradě se blíží splatnost poplatku za odpad a fotbalisté Kladna v pátek vstoupí do druhé ligy. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Buštěhrad vybírá poplatek za odpad na druhé pololetí. Splatný je do 15. srpna. Uhradit se dá osobně v budově úřadu nebo převodem na účet. Důležitý je ale správný variabilní symbol, tedy číslo popisné. Za popelnice na směs a na bio se vybírá 550 korun na osobu. Za samotnou černou popelnici zhruba o stovku méně. Louny postaví relaxační schody u řeky Ohře. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Rozhodli tak hlasováním sami obyvatelé. Vzniknout mají u mostu Veslařů, půjdou u stupňovitou odpočinkovou zónu, která propojí stávající terén s hladinou vody a otevře přístup k řece. Začít stavět by se mohlo na podzim s plánovaným dokončením na jaře příštího roku.
1: Revitalizace lounského sídliště pod kasárnami bude zároveň příští rok pokračovat třetí etapou.
3: Dokončí se tak práce na proměně celé lokality. Nedávno proběhla druhá etapa. Kromě rekonstrukce silnic a chodníků přinesla i 120 nových parkovacích míst.
1: Výběr mýtného stoupl meziročně téměř o 6%. Státní kasa je tak za první pololetí bohatší o 10 miliard korun. Přes polovinu částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvytíženější místa s kamionovou dopravou jsou tradičně u Prahy a Brna. Kuba se vylidňuje. Komunistickou zemi loni opustilo 250 000 lidí. Celková populace tak dál prudce klesá. Dostala se už výrazně pod 10 milionů lidí. Země totiž čelí závažným hospodářským problémům. Kvůli zastaralé přenosové síti navíc ostrov zažívá i časté výpadky elektřiny.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna v pátek vstoupí do druhé ligy. Premiérový zápas po postupu do vyšší soutěže se hrají na hřišti Ústí nad Labem. Tým má formu. Poslední dva přípravné zápasy s přehledem vyhrál.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne v našem kraji s dalším přibýváním mraků převládne tak oblačno. 21 až 24 stupňů dnešní maxima. Do pátku s výraznější změnou nepočítejme. O víkendu se pak oteplí až k tropickým 30 stupňům Celsia.
0: A za chvilinku od nás pozvánky na víkend a nezapomeňte taky spoustu muziky v další hodině. Bude tu vlastně středeční odpoledne. Já vám v téhleté hodince nabídnu třeba Imagine Dragons a spoustu dalších. Tak hezký den.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Máme pro vás nabídku teď 8 minut po 12. odpolední, kterou byste si neměli nechat ujít, zvlášť když bude v sobotu relativně příjemný počasí. Promítání kultovního českého filmu Tankový prapor ve Švihově u Rakovníka a pozor, je to v letňáči, to znamená, bude to mít svoji atmosféru. Sobota 25. od 20.30, vstupné je dobrovolné a důležitý je i to, že občerstvení je zajištěno, jenom nezapomeňte deky sebou.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Relax Radio.

výročí pro dnešní den. Dnes je 22. července. Tento den roku 1940 se narodil americký funkyman George Clinton. O 4 roky později přišel na svět v Londýně zpěvák a klávesista Rick Davies z kapely Supertramp. Další 3 roky trvalo, než se v Texasu narodil bubeník a zpěvák Don Henley z legendárních Eagles. Od nás si připomeňme třeba tanečníka Jaroslava Čejku. Ten spatřil světlo světa v roce 1936. Narozeniny má dnes také herečka, zpěvačka, houslistka a skladatelka v jedné osobě, Iva Bytová. Roku 1955 se narodil herec William Defoe. Ročník 1967 je basák kapely Extreme, Pat Barter. A nejmladší z dnešní sestavy je Daniel Jones. To je ten méně známý z bývalého australského dua Savage Garden. V roce 1912 končily tento den 5. olympijské hry, které se konaly ve Stockholmu. 22.7.1969 královnu soulu, zpěvačku Aretu Franklin, zatkli v Detroitu za rušení veřejného klidu. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, posloucháte Radio Relax a pojďte si poslechnout zprávy.
1: Hezké odpoledne, Beroun dohlíží na pořádek na cyklostezkách a při platbě kartou v zahraničí pozor na převod na české koruny.
2: Relax Radio.
1: Berounská městská policie zvýšila dohled na cyklostezkách. Do terénu opět vyrazila cyklohlídka. Působí jako prevence konfliktů mezi chodci, cyklisty a uživateli sdílených elektrokol a elektrokoloběžek. Kontroluje ale i povinnou výbavu nebo používání ochranných přilep u dětí. Městský úřad ve Slaném po 8. získal ocenění Přívětivý úřad. Ministerstvo vnitra jej uděluje za kvalitní služby občanům, moderní přístup a neustálé zlepšování veřejné správy. Běžně v republice přitom vyhrávají výrazně větší města. Slaný se tak dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější úřady ve Středočeském kraji. Rodičovský příspěvek vzroste z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat to bude vždy dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes téměř jistě schválí Senát. Stát chce tímto opatřením zastavit dlouhodobě klesající porodnost. Při platbě kartou v zahraničí je lepší zvolit částku v místní měně. Převod na koruny nebývá vhodný. Rádiu Relax to potvrdil mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Při platbě kartou v zahraničí na terminálu doporučujeme vždy zachovat částku v místní měně. Možnost převodu na české koruny v sobě skrývá směnu, kterou provede obchodník zpravidla s horším kurzem, v některých případech až o 10%. Pokud se tedy v zahraničí chystáte platit kartou a na terminálu je uvedená pouze částka v českých korunách, požádejte o opětovné zadání transakce v místní měně.
1: Pozdější reklamace bývají obtížné.
2: Sport.
1: Brněnská zbrojovka si po návratu do první fotbalové ligy nedává přehnané cíle. Chce se zabydlet mezi elitou a pokračovat v budování ambiciozního klubu. Výkonný ředitel by za úspěch považoval umístění mezi nejlepšími 10.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne v našem kraji polojasné až oblačné s postupným přibýváním mraků 21 až 24 stupňů dnešní maxima. V noci pak ochlazení na 13 až 10. Na zítřek, tedy na čtvrtek, máme hlášenou proměnlivou, převážně velkou oblačnost a 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc korun. No, tak Davide, jak ho získat? Pojďme pracovat. Jak se spousmál jenom tak šibalsky, jako tak no.
5: Za 400 tisíc, že?
0: No, no. Jonas Blue Fast Car už za chvilku na Relaxu. Přejeme hezké středeční odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Začíná Fresh Time s datem 22. července, hezké prázdninové středeční odpoledne. A pojďme na téma. Máte nějaké slovo nebo hlášku, kterou používáte úplně pořád a třeba si to ani vlastně neuvědomujete. Někteří lidé zakončí skoro každou větu slovem vlastně, jiní říkají prostě, hele, no jo, nebo třeba víš co. Jazykovědci tomu říkají slovní berličky a podle různých studií je používá úplně každý. Pomáhají nám získat čas na přemýšlení nebo jen vyplní krátké ticho v rozhovoru. Tak tedy víte o nějaké takové slovní berličce? 606 736 736 na tohle číslo můžete posílat SMSky anebo rovnou k nám do rádia zavolat, abyste se třeba slyšeli v éteru.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: 13 hodin 20 minut k tomu, to je přesný čas. Máte nějaké slovo nebo hlášku, kterou říkáte úplně nejčastěji? Tady jsou vaše první zprávy, které dorazily do studia. Na číslo 666-736-736 přišla SMSka. Manžel tvrdí, že každou druhou větu začínám slovem hele. A má pravdu. Píše někdo nepodepsaný, ale vysmátých smajlíků je tam opravdu hodně. Píše i Mirka, já říkám pořád no nic, i když se děje úplně všechno. A ještě dáme do třetice všeho dobrého. Tuhle zprávu zdravím do relaxu Honzu a Davida. Já říkám pořád takže, ale zkouším to odbourat. No tak mezi nejčastější české slovní perličky patří prostě, vlastně, jakoby, že jo, hele, no. A to takže tam je taky v tomhle přehrelu.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Krásně jsme zvolnili hudební tempo a teď to zase nabere ty správné grády, abyste dostali energii, pokud jste třeba ještě v práci. Téma dnešního Fresh Timeu na relaxu jsou parazitní slova, vlastně prostě jako jaksi, ale i do toho můžeme samozřejmě zahrnout pro vás jako posluchače, jsou tyhle ty věci tak trošku nepříjemné. Setkáváme se s nimi ale denodenně a není divu, věci sledovali více než 2000 lidí a zjistili, že průměrně za den vyslovíme kolem 13 000 slov. Jsou ale obrovské rozdíly. Někteří lidé neřeknou ani 100 slov za den, jiní zase překročí hranici klidně i 120 000 slov. A mimochodem, rozdíl mezi muži a ženami není zdaleka tak velký, jak se dlouho tvrdilo, takže až dneska, pánové, dorazíte domů a doma někdo řekne u stolu, no ty toho zase nemluvíš. Možná to bude chtít trochu vědecky ověřit. Kolik toho během dne řeknu asi tak já?
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Aleso, před 14. hodinou za chvilku další odpolední zprávy s Davidem. A možná máte kolegu, který každou druhou větu začíná slovem tak, nebo kamaráda, který pořád říká, hele, víš co? Zajímavé je, že právě podle těchto drobných slov nás lidé často poznají dřív než podle hlasu. Každý člověk si totiž vytvoří vlastní řečnický podpis. A čím častěji nějakou frázi používáme, tím méně si ji sami vlastně uvědomujeme. Tak schválně, jaká je vaše poznávací značka? Jaké slovo po vás opakuje rodina nebo třeba kolegové? 606-736-736 stále můžete v rámci dnešního téma psát do studia nebo i klidně zavolat. Ale mám tady SMSku od Michala, který napsal: prý říkám každých 5 minut v pohodě. Michal. Michale, tak za mě to je v pohodě.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: No.
1: 14 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas naproti mě se zprávami David Latovský.
2: Berun se dočká opravené rozhledny a tropy se vrátí o víkendu. Vítejte u zpráv.
3: Relax Radio.
2: Rekonstrukce berounské rozhledny Děd by mohla začít na podzim. Aktuálně se dokončuje proces získání stavebního povolení. Radnice respektuje názor většiny veřejnosti, zachová proto současnou podobu rozhledny. K jejímu plánovanému navýšení tak nedojde. Středočeský kraj zpřísňuje kontroly kvality opravených silnic. Radní Josef Pátek.
4: Kontroly probíhají kontinuálně po celý rok, je jich zhruba 250 a cílem je vlastně vyhodnotit stav naší silniční sítě a případně najít závady a vyřešit je a nastavit takové mechanismy, aby k ním příště nedocházelo. Věřím, že těch závad bude co nejméně. Ono ostatně musím říct, že z těch 250 kontrol to jsou jednotky případů.
2: Při kontrolách se hodnotí stav silnic, vodidel, krajnic i okolních prostupků.
4: Teďko v létě, kdy je plná vegetace, tak to nejčastější jsou například zakryté dopravní značky, což je velmi důležitá věc, aby značka byla vždycky vidět. Jakmile je zarostlá stopka, anebo třeba vjezd do obce, může nastat problém, protože řidič neví, jakým způsobem se má v tom daném úseku zachovat.
2: Kriminalita v Česku v prvním pololetí mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality, mírně přibylo i násilných trestných činů. Vražd bylo od ledna do konce června, stejně jako o rok dříve, 71. Po zásahu v budově pražského magistrátu čelí stíhání 6 lidí a 2 firmy. Policie je viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků a praní špinavých peněz. Podle kriminalistů obvinění působili jako organizovaná zločinecká skupina. Víc informací městské státní zastupitelství zatím nezděluje. Ropa dál zdražuje. Severomořská ropa Brent tak překonala hranici $94 za barel. Pokračující konflikt na Blízkém východě posiluje obavy z dalších výpadků dodávek. Američané navíc v noci oznámili novou vlnu úderů na Irán.
3: Sport.
2: Amálie Švábíková je těhotná, česká rekordmanka ve skoku o tyči si tak dá sportovní přestávku. Vynechá už i srpnové mistrovství Evropy. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
2: Odpoledne s dalším přibýváním oblačnosti přehánky ale hlášeny nemáme. Teploty nám z aktuálních 21 až 24 stupňů v noci klesnou na 13 až 10. Zítra pak proměnlivá převážně velká oblačnost a 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Jakože ty rána jsou chladná, tak to jsem dneska v noci zpozoroval, takhle k ránu jsem potřeboval se přikryt ještě jednou dekou, normálně jsem jí hledal takhle, ale našel a přikryl se a bylo mi hezky, pak se mi hezky spalo.
2: No a vidíš, jak jsi dorazil do práce plný energie,
1: ano,
2: takže
1: je to tak.
2: Možná nějaká ta chladnější noc nezaškodí.
1: A rozhodně nezaškodí další várka odpolední muziky. U2 už za

0: Slibovaná partička YouTube teď v éteru Rádia Relax. Tak kdo už má za sebou letní dovču? Máme 22. července, já věřím, že už někdo ano. Co si budeme, ten návrat z pobytu, hlavně asi u moře, bývá sentimentálně hořký. Pohádka totiž skončila. Přesto není nutné úplně věšet hlavu. Získané návyky z pláží a prosluněných teras hotelů se dají snadno zařadit i do běžného života. Ono, moře asi nepřesunem, ale myslím si, že když zařadíte některé návyky, tak hned ten den bude lepší i takhle mezi paneláky. Když upravíte drobné detaily ve svém programu, udržíte si ten skvělý odpočinkový stav po dlouhé měsíce, což budeme potřebovat do dalšího léta. Co hlavně je příjemné na letním pobytu u moře, nebo někde jinde, nemusí to být jen u moře, tak to jsou hlavně společné večeře s rodinou nebo přáteli. Tohle představuje jeden z největších přínosů pro duševní zdraví. Tak proč se toho vzdávat doma? Psychologové často upozorňují na to, že sdílení pokrmu s blízkými lidmi zásadně zvyšuje produkci endorfínu a posiluje pocit sounáležitosti. Takže klidně o víkendu uspořádejte dlouhou rodinnou hostinu a v týdnu zase nekompromisně vypněte u večeře telefony a hezky si společně popovídejte. Uvidíte, že vás to hezky vrátí do těch dnů, kdy jste společně zasedali a vybírali si ty rautové stoly, tam byly tak bohaté, abyste si mohli vybírat, ale jde hlavně o to, že potom sednete s tím talířem a jste se svojí rodinou. A to je základ.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Linka řidičů Rádia Relax je 606 736 736 a volala nám Evka, tak co se děje, Evko? Povídej.
3: Ahoj všem řidičům. Silnice z Libochoviček na Okoš asi nebude úplně ideálně průjezdná. Probíhá tam velký zakouření, hoří pole. Není to nic velkého, ale čmoudí to hodně a hasiči tady ještě nejsou. Předpokládám, že jsou na cestě. Takže jestli to někdo chce riskovat, že bude mít uzený autíčko, ale pak už tam budou asi hasiči, tak to vzít přes Velký Číčovice. Ahoj, Evka.
2: Evko, díky za skvělé dopravní info.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jak jste zvyklí, takhle po půl jdeme zkontrolovat dálnice v České republice. Tak pozor na D11, aktuálně je tam dopravní nehoda, a to na 8. kilometru ve směru na Prahu. Aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě dvou kamionů. Tak na to pozor, na místě je i auto s šipkou, plasty jsou rozházené na vozovce. Tak ještě pozor taky na D1, na 7. kilometru ve směru na Brno, i tam je dopravní nehoda, a na D1 ještě zůstaneme, tentokrát ale už 183. kilometr ve směru na Brno. Dejte si pozor, tvoří se tam dlouhá kolona vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. There's a place in this old town.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: a návrat do 90. let na relaxu. Dnes řešíme mimo jiné slova, která používáme jako slovní perličku. A víte, že i na slovní perličky existuje studie? Výzkumníci zjistili, že když řečník používá přibližně do 5 perliček za minutu, posluchači to téměř nevnímají. Jakmile jich ale bude třeba 12 za minutu, lidé ho hodnotí jako méně přesvědčivého a méně připraveného. Takže někdy je lepší na vteřinu třeba zmlknout, než říct 5krát nebo slovo vlastně, nebo třeba jakoby a tak dále. Platí to nejen u řečníků, ale i při pracovním pohovoru, nebo na první schůzce, taky první rande a taky hlavně u moderátorů v rádiu. Tak já radši už mlčím a pouštím další muziku.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Tak já myslím, že teď jsme potěšili hlavně dětské posluchače, protože tohle je píseň z animáku Zootropolis. Shakira Féteru Rádia Relax, za chvilku vyloženě dámská jízda, Lady Gaga je připravená a taky kráska z Barbadosu Rihanna. Tak to je muzika, která nás doprovodí do 15. hodiny. No a potom už další odpolední zprávy. Jestli máte v tuhle chvíli už ale čas, mrkněte klidně i k nám na web, kde máte podrobné výsledky hitparády Relaxády. Co je teď absolutně největší hit u našich posluchačů, to se dozvíte právě tam.
1: Čekuj náš web.

0: Na minutu, ale i na sekundu přesně právě teď, 15.00.
1: Přeji klidnou středu, městská policie ve Slaném už má, už nové posily nehledá a zítra naměříme maximálně 22 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Městská policie ve Slaném je kompletní, personální stav je po delší době stabilizovaný. Radnice proto ukončila náborovou kampaň. Sbor tvoří 27 strážníků a jejich vedoucí. V Berouně začne poslední etapa oprav ulic Švermova a ve Svahu. Dělnic se v dosud neopravených částech objeví na začátku srpna. Hotovy budou až na konci listopadu. Dojde tak na postupnou úplnou uzavírku obou zmíněných ulic. Odměnou bude kromě opravených povrchů i navýšení počtu parkovacích míst. Labská cyklostezka je delší o 10 kilometrů. Kraj otevřel úsek mezi Tuhaní a Kostelcem nad Labem. Hejtmanka Petra Pecková.
3: Bychom chtěli, aby do dalších třeba zhruba 2 let byl kompletně hotový celý úsek labské cyklostezky přes území Středočeského kraje. Teď se plánuje, jestli se nepletu, Tuhaň-Kly, další úsek, který bude mít asi 4,3 kilometru. Potom se plánuje ještě další úsek, který by měl mít v konečném součtu asi 22 kilometrů. Ten by to měl úplně celé doplnit.
1: Deficit na penzích byl v červnu 3,3 miliardy korun, méně než v minulých letech. Podle rozpočtu a dřívějších vyjádření ministerstva práce by se měl systém dostat do konce roku dokonce do plusu. Od příštího roku ale vláda chystá nové důchodové výdaje. Karlův most prochází očistou. Horolezci na lanech odstraňují řasy, zeleň a divokou vegetaci. Spodní části plířů se musí ošetřit z lodě. Celý proces ale vyžaduje maximální šetrnost, prostředky bez použití chloru. Provoz pro pěší na mostě zůstává bez omezení.
2: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek medaile na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě 6. příčku. Vyhráli Slovenci a Australanky.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Mraky budou do večera dál přibývat, deště nebo přeháněk se ale bát nemusíme. V noci potom naměříme 13 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou oblačnost a 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tolik odpolední zprávy a já nabídnu muziku stejně jako já, partička Činasky. No a taky za chvilku souboj moderátor versus právař. Dneska opět budeme rozdávat volné vstupenky na letní party v Dobrovízi. Máte se na co těšit.

0: Královna popu Madonna, Féteru Rádia Relax, další novinky nabídneme už dnes večer v Hitparádě Relax Rádě. Je středa, takže v 18 rozhodně laďte. Parazitní slova ještě jednou, tomuhle tématu jsme věnovali celý dnešní Fresh Time a já na to i teď navážu informacemi, kdy vůbec nejvíce používáme právě parazitní slova. Na prvním místě je to samozřejmě stresová situace, když je třeba člověk nervózní, druhé místo při nepromyšlených odpovědích, na třetím místě je, když nevím, co mám říct, a ještě čtvrté místo při konverzaci s více lidmi. No a jaká jsou top parazitní slova? Tak během toho dnešního vysílání jsme to tak nějak dali všechno dohromady díky vašim zprávám. Za chvilku se na to společně podíváme.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

Francouzský DJ Užel. A pojďme na dnešní téma, dnes už tedy naposledy. Lidé velmi často používají ve svých slovních projevech vycpávková slova, parazitní slova. Jenže slovní berličky nejsou chyba, mozek si jimi vytváří čas na formulaci další myšlenky. A zajímavostí je, že nejčastěji si své oblíbené výrazy uvědomíme až při poslechu vlastní nahrávky. Proto třeba spousta moderátorů nebo učitelů se po prvním poslechu svého hlasu dost vyděsí. Ale které jsou ty úplně nej, pojďme na top parazitní slova, která můžeme ve vyjadřování postrádat. Jejich vypuštění nemá na srozumitelnost projevu žádný vliv. Na prvním místě je to slovo prostě. Druhé místo vlastně. Třetí místečko jakoby. A čtvrté jakože. Tohle když vypustíte, nic se nestane. Relax.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Později už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice a za chvilku tedy souboj. Teď tedy dálnice D10 na 14. kilometru ve směru na Turnov. Je tam dopravní nehoda. Osobně auto nabouralo do svodidel. D11 na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. Očekávejte zdržení. Vyzděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, souboj moderátor versus právař, právař usměvavý, David Latovský naproti mě. Davide, hezký den.
1: Hezký den, dneska je to radost, protože pro vás máme pořádnou cenu, kterou budete moct uplatnit už tuto sobotu. Já budu konkrétní, přátelé, relaxáci. Letní party v Dobrovízi, jasně, už tuto sobotu od 16 hodin čeká na vás kapitán Demo, pekař Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Je to tradiční akce, není to vůbec jako první ročník, že by se to nějak jako zkoušelo, ne, už je to zajetý, vyzkoušený a opravdu můžeme i na základě těch zkušeností z minulých let říct, že to stojí za to. Je to
0: no,
1: tak, Honzo?
0: Je to tak, tak, je to tak. Ty jsi tam byl vlastně taky.
1: Taky jsem tam byl, Honza, už několikátý rok. Ano, kolikátý tak... rok schválně tam budeš?
0: No, chlapče, to už bude hodně. Já myslím si, že to bude 10 let určitě. Ne, že by letní party, tohle to byl 10. ročník, ale 10 let určitě už do Dobrovíze jezdím. A za mě, kdybych nebydlel na Lánech a měl bych si hledat jinou adresu, tak to bude Dobrovíz. Mně se tam prostě strašně líbí.
1: Tak, jestli chcete Honzu následovat a užít si sobotu v podstatě společně s ním, tak můžete vyrazit, my vám k tomu poskytneme 2 lístky.
0: Je to tak.
1: Vysoutěžíte, budou vaše. Cesta zase tak trnitá asi není, vede přes zvuk, který dneska právě Honza připravil.
0: Ano, jdeme na to, jdeme bojovat. Round 1, fight.
1: Bude souviset s létem?
0: Jo.
1: Bude?
0: Ano, bude. Já jsem si říkal, pojďme vymyslet něco letního.
1: Tak to je slunce, seno, Vinetu, nebo dědictví, aneb kurva vše guten tag.
0: A nebo chalupáři.
1: Nebo chalupáři ještě, to je pravda.
0: A ještě plechová kavalérie, ale to už jsme měli tohleto. Tak já jsem si říkal, co já mu dám a musel jsem jít do zahraničí. Tohle, nevím, jestli úplně evokuje jakoby léto, ale je tam moře. Já když už pustím tu ukázku, tak normálně to moře je tam slyšet. Slyšíš?
1: Že by účastnice zájezdu, ale ne, ty jsi říkal, že jsi žil do zahraničí.
0: Šel jsem do zahraničí, Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, je to muzikál, romantický film, je to komedie a jsou tam takhle nádherné písničky.

0: Tak, co by to mohlo být za film?
1: No, to je hodně těžká ukázka.
0: Byl jsem na něm v kině, je to rok 2008.
1: No to, já jsem budu čekal něco takového odlehčeného, letního, že se zasmějeme, ale do smíchu mi teda úplně není. Já si myslím, že ani našim relaxákům ne, přátelé, to jako tušíte tohle, jo?
0: No tak uvidíme.
1: Nějakýho herce dám, nebo herečku spíš? Jako
0: tak je to, no. Meryl Streepová nebo Pierce Brosnan tam hrají. Mm-hmm.
1: No ne.
0: A to už jsou velké nápovědy.
1: To už jsou spíš pro vás nápovědy, protože já jsem absolutně out, nevím.
0: Takže
1: jako,
0: 6,
1: já bych
0: 6,
1: si rád
0: no?
1: typnul, já bez nevím co, jako typnul, nevím, mm-hmm. no, nevím.
0: 667-36-736, ve hře jsou dvě vstupenky na letní party v Dobrovízi, tak pište.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Bad Habits a ryšavý zpěvák Ed Sheeran, Féteru Rádia Relax a taky Féteru souboj moderátor versus zprávař. David dnes bez bodu tedy pro tým zprávařů. Pojďme připomenout dnešní ukázku. Letně laděná ukázka, šumění moře. Ti, co letos nejedou k moři, tak teď aspoň můžou nasát tu atmosféru. A miluju ten zvuk moře. Hlavně večer, kdy sedíte na pláži. A teď třeba vedle vás někdo takhle začne zpívat. Takhle zpívá moje přítelkyně. Ne, fakt, opravdu.
1: Netušil, že jsi takový romantik.
0: Jsem, no.
1: To je škoda, že vlastně na to k moři nejedeš, ne?
0: To jo, ale přítelkyně může zpívat i takhle ve sprše třeba. Takže já to mám, hele. Tak, co píšou naši posluchači? Píšete, že je to ABBA. Jeden tábor. No a pak je tady samozřejmě, že je to muzikál, filmový muzikál Mamma Mia, rok 2008. Tak co je to za správnou odpověď? Potvrdí někdo na telefonu, koho tam máme? Hezké odpoledne. Haló, slyšíme se?
2: Haló, haló.
0: Ano, spojení navázáno. Ahoj, kdo tam?
2: Tady Martina.
0: Martino, my tě zdravíme, kam jsme se dovolali?
2: Do Síkořice.
0: Do Síkořice. Ježiši, ze Síkořice je naše kolegyně Jarka, tak třeba tam je, teď zrovna v tuhle chvíli, když ona má dovolenou.
1: Já myslím, že Jarka je v Chorvatsku právě, ano. Takový tematický s tím mořem, že jo.
0: To je pravda.
1: Takže tam může přesně zpívat u moře, jak jsme teďka slyšeli, ale pojďme k naší posluchačce, tak co to bylo za ukázku?
2: Mamma Mia.
0: Mamma Mia je s potleskem, gratulujeme, je to opravdu muzikál Mamma Mia, rok 2008, nádherný film, doporučuji sklenout ti, co jste ho neviděli, takže i David tedy. A ty, Martino, získáváš dvě volné vstupenky na letní party v Dobrovízi, kde bude kapitán Demo, pekař a taky Anna K.
2: Super, moc krát děkuju.
0: No není vůbec za co,
1: tak má samozřejmě, radost. Doufáme, že si užíváš léto, jak se sluší a patří. Máš to nějak rozdělený, že dovolená v červenci a pak v srpnu, nebo jak to probíhá u tebe?
2: Dovolená až v srpnu.
1: Jo takhle, červenec nic, jo, a hezky červenec si to necháváš. Mhm. A kam vycestuješ?
2: Zůstaneme doma a budeme jít na výlety.
0: No to je hezký. To je hezký, to budeme mít hodně podobnou takovouhle dovolenou, že se vždycky vrátíme do toho svého rodného domečku. To je krásné. A mně se právě líbí, že někdo nechává tu dovolenou i jako schválně až na srpen, protože vlastně má ještě takový to těšítko, jo? Že někdo už to má za sebou a teď, ježíši, já ještě jedu do Chorvatska.
1: No jasně.
0: Jo, teprve to mám před sebou.
1: No se za chvilku letní dovolená posune na říjen v podstatě, že jo? Takový trendy fakt jsou, že hodně lidí to posouvá, no uvidíme, jak to bude. Každopádně Martina má jasný program na tuhle sobotu, Dobrovíz.
0: Je to tak, tak se tam třeba potkáme. Martino, krásný den, zdravíme Síkořici, ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na čas, je to 16. hodina.
2: Kroupy staví novou základní školu a v sobotu se opět začne hrát první fotbalová liga. Pohodovat poledne přeje David Latovský.
0: Relax Radio.
2: V nové základní škole v Kroupech Lobečku vzniknou dvě tělocvičny. Dopoledne poslouží škole, odpoledne rekreačním sportovcům a organizovaným oddílům. Uvažuje se i o využití pro volejbal, který se ve městě velmi dynamicky rozvíjí. Vše má být hotovo do 3 let. V Lounech přibydou nová parkovací místa.
3: V úseku mezi ulicema Fignerova a Emila Fíly bude vybudováno celkem 36 parkovacích stání, z toho 22 šikmých a 14 podélných. Součástí úprav budou také 4 vyhrazená parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. V souvislosti s realizací stavby dochází k dočasnému omezení provozu i parkování v dotčeném úseku ulice. Po dokončení realizace bude tento úsek jednosměrný. Pro Radio Relax, mluvčí města Louny, Pavla Kutlu.
2: Čechům se nechce stěhovat za prací. Bydliště by kvůli zaměstnání změnila jen 1/3 dotázaných. Se změnou oboru, ale v případě ztráty práce, většina z nás problémy nemá. Snížení mzdy kvůli udržení své pozice je přijatelné pro 57% respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Při platbě kartou v zahraničí je lepší zvolit částku v místní měně. Převod na české koruny nebývá výhodný. Rádiu Relax to potvrdil mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
4: Při platbě kartou v zahraničí na terminálu doporučujeme vždy zachovat částku v místní měně. Možnost převodu na české koruny v sobě skrývá směnu, kterou provede obchodník zpravidla s horším kurzem, v některých případech až o 10%. Pokud se tedy v zahraničí chystáte platit kartou a na terminálu je uvedená pouze částka v českých korunách, požádejte o opětovné zadání transakce v místní měně.
2: Pozdější reklamace bývají obtížné.
0: Sport.
2: Nová sezona první fotbalové ligy začne v sobotu. Sparta se představí na hřišti nováčka soutěže brněnské zbrojovky. Plzeň přivítá Liberec, Zlín Baník Ostrava. Bohemians 1905 pojedou do Teplic. Další zápasy jsou na programu v neděli. Slavia bude hostit Slovácko, Jablonec Sigmu Olomouc. Hradec Králové změří síly s Pardubicemi, Mladou Boleslav čeká duel s Artisem Brno.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio.
2: Mraky budou do večera dál přibývat, deště nebo přeháněk se ale bát nemusíme. V noci pak naměříme 13 až 10 stupňů a zítra čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s 18 až 22 stupni Celsia.
1: Už za 2 hodiny budeme vidět, jak bude vypadat dnešní relaxáda, tedy hitparáda Relax Rády. A teď se pustíme třeba do Coldplay, ty nás čekají v téhle hodince. Takhle oni umějí docela i zpívat, ale to byste museli chvilinku vydržet.
0: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
0: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
7: Relax. And it goes.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Za 2,5 minuty bude 4:45, je středa, s datem 22. července. Posloucháte Radio Relax, tohle jsou Lost Frequencies. A mimochodem ten název vznikl, protože DJ, který si říká Lost Frequencies, a vlastně veškerou svoji muziku remixuje z těch starších kousků, který někde třeba někdy zapomněl od toho Lost Frequencies. A dneska je zajímavý den. Jednak máme Relaxádu, další vydání, myslím si, že pro některé z vás bude překvapení, jak to dneska dopadlo, a potom, a to je to, co se mi na dnešku hrozně líbí a myslím si, že ještě večer to třeba oslavím, slavíme Národní den houpací sítě. Fakt je to tak, jsou to takový ty speciální výročí, které vám prezentujeme vlastně každodenně, a není lepší odpočinek a relaxace právě než houpací síti. A když si k tomu ještě vezmete něco dobrýho, tak si to dneska ještě užijete.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 10 minut chybí do půl páté, tohle jsou Coldplay, hodně sympatická muzika, Clocks, proto jsme začali těmi hodinami. Před chvilinkou jsme se bavili o tom, že je dneska Národní den houpací sítě. Už za chvíli se podíváme do kalendáře a možná bych tady pro všechny ty, kteří chtějí mít takzvané zdravé odpoledne, ještě připomněl, že dneska taky slavíme Národní den manga. Takže pokud si chcete zkusit třeba nějaký skvělý smoothie, anebo stačí jako samotný nakrájený pátky, to ale musí být to mango trošku měkčí, tak nezapomeňte, protože dneska to máte se zvláštním bonusem jako navrch. A teď už hurá, jdeme do kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. července. Tento den roku 1940 se narodil americký funky man George Clinton. As I take another choking toke of his sticky stinky stuff, a bull pack a pipe twist of blood. O 4 roky později přišel na svět v Londýně zpěvák a klávesista Rick Davies z kapely Supertramp. Take a look at my Další 3 roky trvalo, než se v Texasu narodil bubeník a zpěvák Don Henley z legendárních Eagles. Od nás si připomeňme třeba tanečníka Jaroslava Čejku. Ten spatřil světlo světa v roce 1936. Narozeniny má dnes také herečka, zpěvačka, houslistka a skladatelka v jedné osobě, Iva Bytová. Roku 1955 se narodil herec William Defoe. Ročník 1967 je basák kapely Extreme, Pat Barter. A nejmladší z dnešní sestavy je Daniel Jones. To je ten méně známý z bývalého australského dua Savage Garden. V roce 1912 končily tento den 5. olympijské hry, které se konaly ve Stockholmu. 22.7.1969 královnu Soulu, zpěvačku Aretu Franklin, zatkli v Detroitu za rušení veřejného klidu.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Relax. Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Pokud máte rádi takový ty kultovní český filmy, tak mám pro vás tip, a to na sobotu 25. července od 20.30, to znamená od 8:30 večer. A pozor, ještě to bude v letňáku, takže to bude stát za to. No ale pojďme, aby jsme byli trošku konkrétnější, promítání kultovního českého filmu Tankový prapor. Je to tak, dojedete do Švihova u Rakovníka, zajdete do letňáku v sobotu 25. od 8:30 večer, vstupné je dobrovolné a pozor, občerstvení je zajištěno. Jediný, co byste si neměli zapomenout, hlavně ty deky.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 3:45 a 2 minuty k tomu. Já vím, že co teďka řeknu, to budou brát takový ty zapřísáhlí kafaři jako takový hodně velký barbarství, ale svým způsobem jsem si tam docela ověřil takovou zajímavou věc. Já jsem si tady udělal kafe před vysíláním, ale nestačil jsem ho vypít, takže mi samozřejmě co? Vychladlo. Ale protože tady máme v rádiu mikrovlnku, tak a to je právě to ono, protože ohřívat si kafe v mikrovlnce ne, ale mě to je vždycky líto ho vylejt, i když je studenější a nechutná mi studený, tak šoupnu ho do mikrovlnky a trošku si ho přihřeju. A vyloženě jsem se přistihl, že fakt je to pravda, když čekáte na mikrovlnku, jako až to dojede, tak čas jako plyne de facto tak jako pomalej, přijde vám to. Jo. Hlavně potom máte tendenci sledovat posledních 10 sekund odpočtu, to jsem si fakt ověřil, protože mozek v tu chvíli přestává dělat cokoliv jiného a začne ten čas měřit jako mnohem přesněji. Takže výsledek je pocit, že posledních pár sekund trvá skoro úplně stejně dlouho jako ta předchozí půl minuta. A něco takového jsem fakt zažil.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme 17. hodinu právě teď, za 59 minut začíná relaxáda a za pár minut vám prozradím, co to znamená mít kotvící bod dne. Budete se divit.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Já myslím, že na zítra nebudeme čekat žádnou vědu, čekejme spíš proměnlivou, převážně větší oblačnost s teplotami 18 až 22 stupňů. No a muzika, kterou vám pustím, to jsem tak jako navzdory počasí, abyste se cítili dobře. Každopádně YouTube, když už jsme před chvilinkou mluvili o relaxádě, mají svoji pecku i v téhleté poslední. A na jakém místě a jak se jmenuje, to si počkejte.
2: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
3: Relax Radio.
2: Relax.

0: Felix Jan a Omar Rudberg, Siren, muzika 7 minut po 17. hodině, kde jsem vám navrch ještě slíbil informaci o tom, co to je takzvaný kotvící bod dne. Ono tak zní to teda docela složitě, je to jednoduchá věc, ale každý o tom víte, já třeba osobně si to zkouším každý den a funguje to, jo, pozor. Berte to tak, že klíče, nebo mobil, nebo peněženku třeba, odkládáme vždycky na stejné místo, když přijdeme dvoru, domů. A mozek si tím vlastně automaticky vytváří ten kotvící bod dne a když to místo změníte, třeba já nevím, při stěhování nebo jen tak jako prostě najednou to dáte někam jinam, tak chvíli to potrvá, protože ty věci budete, když ne týdny, tak určitě pár dnů instinktivně hledat na původním místě. Je to běžná věc, kterou psychologové tímto vysvětlují a fakt je ten, že jsem si to nedávno ověřil, klíčky od auta dávám, no fakou, všosi, 2 roky na stejné místo a teď jsem přišel a oni tam nebyli. Jo, nevím proč, asi protože si je tam dali děti taky svoje klíče od auta, tak se mi tam ty moje nevešly, tak jsem si je dal na věšák, jakoby k oblečení. No, co bylo za hledačku, to nechtějte vědět. A já si myslím, že tímhletím jako neprocházím sám. Takže kotvící bod dne prostě musí být jenom jeden a na jednom místě.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Utnu jim to trošku dřív, abych to stihnul. 17:17, tedy 2 minuty po 17:15. Posloucháte Radio Relax, spolu s ním taky irský YouTube Beautiful Day. Už jsem zmiňoval Relaxádu, mají tam svoje nové Želízko v ohni. Jestli bude hitový nebo ne, to asi rozhodnete vy, ale to má všechno svůj čas. Relaxádu rozjíždíme až úderem 18. hodiny. Teď se pojďme podívat za úplně jinou zábavou, kterou můžete vlastně zkusit o víkendu.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ještě minutu a budeme na půl šesté, to znamená mrkneme na dálnice. Asi bych začal okruhem, to je úplně nejjednodušší. Zhruba na 23. kilometru ve směru na Ruzyni, to znamená na D7, se stala dopravní nehoda. Jsou tam dvě havarované vozidla, nákladňák a osobák, takže projíždí se zvýšenou opatrností a počítejte s nějakým tím mírným zdržením. Na okruhu ještě zůstaneme od 9. do 10. kilometru se tvoří kolony, ale tak jako v tenhle čas je to úplně normální běžná věc. Zhruba ještě i předtím, od 1. do 6. kilometru, je tam další kolona. Já myslím, že tam kolona navazuje na kolonu, aby jsme z toho nevypadli. Každopádně bych možná doporučoval řidičům, aby si vozili sebou na večer, pokud se vracejí v tento čas, nějakou termosku s kafem, anebo by se tam možná uživilo i nějaký to mobilní občerstvení. Mrkneme i na D7, tam mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Chomutov probíhají práce na silnici, aby toho nebylo málo, tak se zúžila vozovka na jeden jízdní pruh a tím pádem, no prostě je tam zdržení. Počítejte s tím, jeďte opatrně a kdyby něco dejte vědět. 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

10 minut po půl šesté. Pokud jste dneska sledovali tak trošičku sociální sítě, tak vám určitě neunikla zpráva, nad kterou se člověk svým způsobem tak trošku zamyslí, protože mi to prostě časově nepřijde. Abyste tušili, o čem mluvím, tak dneska je to přesně jeden rok, co nás opustil Ozzy Osbourne. Když jsem to čet poprvé ráno, tak jsem si říkal, ty brďo, to už je to fakt rok, co byl ten pověstný koncert pár dní předtím, než nás opouštěl. Je to tak?

0: Spousta rádií a spousta i hudebních stanic dneska jako bude pokračovat večer vzpomínkou na Ozzyho, tak jsem si tak jako říkal, že bychom si mohli dát aspoň jednu celou.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dneska je to přesně rok od smrti Ozzyho Osbourna. Zemřel ve věku 76 let a možná si ještě pamatujete na ten koncert obrovský, který udělal pár dní před vlastně svojí smrtí. Stálo to za to, myslím si, že si ten svůj život fakt užil.
1: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Pár okamžiků před 18. hodinou večerní středeční na relaxu Ronan Keating. Už za chvíli se rozjede relaxáda, můžu vám prozradit. Je tady, nechci říct kulaté výročí to ne, nebo vydání, 1570 prostě. Můžu vám tak maximálně k tomu prozradit to, že dvě skladby budou dneska z kola ven, to znamená už jsou tady 5 týdnů a 3 novinky ze 4 z minula postoupily. Zbytek za chvilinku v přímém přenosu od 18 hodin, no a do té doby ještě třeba Bon Jovi, abyste měli hezký den.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Party! Co může být lepšího na začátek relaxády, aby se člověk trošku rozpumpoval, nežli Bon Jovi, jasná věc. Máme 18. hodinu, 2 minuty k tomu a jdeme dál.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Zítřejší předpovědí vás asi příliš nepotěším, protože nebude to žádná sláva. Dneska bylo aspoň dopoledne hezky, zítra nevím. Meteorologové předpokládají, že bude spíš oblačno. A co se teplot týče, taky žádná sláva. 22 až 23 a to je zítřejší maximum. Fakt, že jo?
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Musím vám jednu věc prozradit. Vždycky na začátku každé relaxády mám to tady všechno takhle rozložený před sebou a děsím se, co jsem kde zase zapomněl, jo? Protože, co si budem povídat, prostě se to stává a doufám, že dneska to bude všechno v pohodě a že všech 10 písniček, který tady mám v tom pořadí základním a plus ty 4 novinky, které pro vás taky mám, tak že to zmákneme naprosto v pohodě. Ještě předtím, než to rozjedeme, tak samozřejmě rekapitulace z minula.
2: Relaxáda.
3: Rekapitulace.
0: Alex Warren, to bylo minule 3. místo na dvojku, se posunula Hilary Duff. A první místo minule v relaxádě to byla taková ta DJská spolujízda David Guetta a brazilský DJ Alok.

0: Mně to připadlo takový bubnování na mraky, ale tak jako, co si budem povídat, jasná jednička, dali jste jim hlas, to bylo to nejdůležitější. Ale protože i minule jsme prezentovali 4 novinky a občas se tak jako stává, já už jsem to nenápadně naznačil dopředu, že postoupili do dnešního vydání pouhé 3 a když byly nabízený 4, co z toho vyplývá? Jasně, jedna se tam prostě nedostala, takže ji dneska neuslyšíme. Joel Corey. A na druhou stranu teda si rovnou říkám, že se docela divím, protože k létu se tahle muzika docela hodí, ale nedá se nic dělat. Vy jste svými hlasy, které posíláte na www.radio-relax.cz rozhodli, že Joel Corey má prostě pro dnešek, jak se říká lidově, stopku. Kdo jí ale nemá, to je základní pořadí od 10. do 1. místa. Dneska doufám, že nebude žádné velké překvapení, i když na té 10. svým způsobem, jo, já už jsem to minule říkal, Ray Dalton, který dneska skončil 10., minule byl, věřte tomu nebo ne, taky 10., ale za chvilku to uslyšíte, to je fakt jako super muzika. Já nechápu, jak nedostal víc hlasu, je tady 3. týden a furt se chlapec plácá takhle okolo toho spodku. Třeba do příště, svými hlasy podpoříte a dostane se o trochu vejš. Takže Ray Dalton Go That High, mimochodem on navíc ještě tím otevírá jakoby novou kapitolu svého života a tato skladba má prý nás donutit zapomenout na každodenní a všední život. Takže zapomeňte na 10. místo a zkuste ho trochu podpořit, aby se dostal směrem vzhůru. Na 9. tam je minulá novinka, irští U2, který vydali nový single Street of Dreams. Já tak nějak tuším, že by na podzim měli vydat nové album. Mimochodem jsem třeba zkoumal, co to vlastně znamená ta zkratka U2, jo, to znamená U2. Nic konkrétního to prý neznamená. Kapela se vybrala z několika návrhů prý hlavně proto, že byl krátkej, dobře zapamatovatelný a vypadal dobře na plakátech. A to je asi pravda. Tak jdeme na to. Ray Dalton a hned potom U2 Street of Dreams.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 10. místo.

0: Když se doma náhodou bavíme o muzice, tak to jsou velmi dramatické hovory, protože moje dcera je taky hodně ujetá na muziku, ale na trošičku jinou zatím, ale ona k tomu dospěje. Říká, tati, ty jsi takový boomer, že bys šel maximálně na depešáky anebo na YouTube. Má pravdu holka, nedá se nic dělat. Depešáky zvládám celkem pravidelně, co se týče YouTube, viděl jsem třeba jenom jeden jejich koncert, to je fakt, ale kdyby náhodou ještě někdy zabloudili do Čech, klidně bych vyrazil. Teď ale pojďme dál, protože před námi je vlastně první ze 4 novinek v dnešní relaxádě. To je docela zajímavá muzika. Mimi Web se jmenuje tohleto, já nevím, projekt bych to asi nazval. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Unseen Why a já jsem se tak jako díval, protože některé věci jsou docela dost těžko dohledatelné. Tak tahle ta dáma, nebo slečna by se dalo říct, ještě před pár lety pracovala na své muzice doma a je prostě vidět, že když po něčem jdete, tak že ten úspěch se jako dostaví. I když dneska je to, myslím si, že díky streamovacím platformám trošku jednodušší, tak dneska si pustíme její písničku, která se jmenuje Ends in Y. Za chvíli bude bojovat o vaši přízeň. Můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, je to na vás. No a hned potom nás čeká objev vlastně z minula, Slávek FAM a Poli Garant, ne z minula, z předminula, dneska jsou na 8. místě, pánové. A co si budem povídat, Poli Garant, to je hodně známé jméno na české hudební scéně, nedávno vyprodal Fórum Carlino a navíc má takovou zvláštní značku, ta se jmenuje Corzo a tam dává prostor jaksi mladým muzikantům, tvůrcům a nejenom teda co se týče muziky, ale fotografie, grafický design a tak dále. No a vypadnul z toho Slávek FAM a vypadnul z toho docela dobře, tak uvidíme, jak se mu povede dál.
1: Novinka relaxády.

0: Slávek Fáma, Polygarant, Chci si být jistý, to je vlastně, když se dívám na pořadí 8. místo. Minulé devítka, to znamená popolezli o jeden stupínek výš. Teď pojďme na další novinku, tam jsem byl docela překvapený. Chris Cross, když se řekne někdo před mnou Chris Cross, tak si vzpomenu na ty dva ďáblíky 13-letý, který nosili v obráceně hadříky a všichni teenageři je napodobovali a tak dále. Bylo to strašně cool a podobně. Pamatuju si tu dobu, byl to nějaký začátek 90. No, Chris Cross Amsterdam, to je trošičku něco jiného, to je spíš taneční muzika, co si budeme povídat. Jsou to producenti velmi dobrý, co si taky budeme povídat. A většinou si vemou do party někoho, kdo zpívá s nima. A je to taková muzika na festiáky a podobně. Hned za nimi je DJka a producentka Justy, která si vybrala ke spolupráci zpěvačku Sam Harper a společně udělali hitovku Just a Little. Minule to byla novinka, dneska 7. místo, tak bych to nějak nezdržoval a jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Co si budeme povídat, zasloužený 7. místo, aspoň teda podle mě, minule novinka Justice společně se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little, myslím si, že na letní festiáky, takový ty diskotékový, se to hodí naprosto, naprosto skvěle. Ale jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo, tentokrát novinky vynecháme. Na 6. Stěhujeme se na sever, do Švédska, duo Jubel, to je takový jako producentský duo, který kdysi prorazil takovým tím celosvětovým hitem, možná si vzpomenete, Dancing in the Moon. Já teda neumím zpívat, ale vzpomínám si na ní. Co se týče jejich skladeb, je to takový moderní dance pop s letní pohodovou atmosférou, prostě hodí se to. A hned za nimi, to znamená na 5. místě Madonna s novinkou, která byla minule novinkou nebo předminule, Danceteria, která mimochodem, pozor, to jsem ani netušil, ona za svoji kariéru prodala přes 300 milionů nahrávek, je to tak, neustále tvoří nové trendy, to je další věc, a tím, že se neustále kompletně mění, tak vlastně je to jeden z důvodů její mimořádně dlouhé kariéry. To, že třeba teďka holka vypadá trošku hůř, ale pořád vypadá dobře, tak to už je další věc, jo, dneska jako myslím si, že ta chirurgie dokáže fakt jako divy, nebo chirurgie, plastická chirurgie dokáže divy. No ale jedeme dál, protože a jelikož je před námi ono zmiňované 6. a 5. místo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Novinka z minulého kola, která se dostala nejvýš, dokonce až na 5. místo, Madonna, Dancer. Mimochodem, musí se uznat, že i přesto, že Confessions 2, to je, nebo Confessions 2, je vlastně červencovým albem, by se dalo říct, a je 15. albem královny popu, tak jako ta holka prostě umí, co si budeme povídat. Jinak opojedeme dál, protože před námi je další novinka. Tu mají na svědomí Green Day. Já jsem se na to docela hodně těšil, protože já tyhle ty pankáče mám hodně rád, ale oni fakt jako změkli. No, nedá se nic dělat, každý se nějak živí a ono s klasickou punkovou muzikou se dneska moc asi neuživíte, nebo možná v jejich případě, jo, já nevím, nehodlám to zkoumat. Ale tohleto navíc je to taková hlavní ochutnávečka z chystaného soundtracku k filmu Nimrod, který vychází 31. července, to jsem docela zvědavej. A oni mají takovou ochutnávečku, která se jmenuje Never Gonna R.I.P. Tak to je vlastně, jestli se nepletu, třetí novinka v dnešním vydání, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. A když se podívám, co nás čeká hned po nich, Mikael. A to je český projekt, by se dalo říct. A je dobrý vědět, že jeho tvorba vlastně ukazuje, jak dneska mohou čeští interpreti oslovit publikum především přes jako streamovací platformy a sociální sítě a tak dále. Dneska to o tom je. Kdo tohle neumí, tak nic, tak tlačí, jak se říká lidově. Tak, jdeme na to. Další novinka Mikael, nebo nejdřív teda Green Day a potom Mikael na 4. místě. To znamená, už jdeme pod stupně vítězů.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tohle je český projekt Michael, jinak samozřejmě zatím schovaný Michael Foret, já si ho pamatuju ze Superstar, jako byl takový svůj, byl specifický, ale teď mu to šlape a to je důležitý. Písnička se jmenuje Spolu a o té soudržnosti to hodně je. Navíc, co si budem povídat, on jako fakt hodně šlape, jak se říká lidově do pedálů, protože už je na čtvrtém místě a ještě má před sebou vlastně 2 týdny, takže může se do té první trojky dostat. Před námi je další novinka, tam je zvláštní partička. Oni jako začínali spolu jako kámoši ve škole a díky energickým jako takovým těm koncertům, který jako hodně šlapali, tak si vytvořili takovou tu věrnou a velkou fanouškovskou základnu. Mluvím o projektu AX and the Hatchmen. Přiznám se upřímně, do dnešního nebo do včerejšího dne, to pro mě byl projekt velmi neznámý a čtvrtá novinka, která se jmenuje Loser. Za chvilku si to pustíme a hned potom jdeme na třetí místo. Tam je švédská zpěvačka Loreen se skladbou Set Me Free a co si budeme povídat, Eurovision Song jí dvakrát patří, to znamená dvakrát jí vyhrála. Já bych to jak nenapínal, určitě jste zvědaví úplně stejně jako já a uvidíme, jestli si povede tato poslední novinka v dnešním vydání dobře a jestli ji pošlete do té základní desítky s hlasováním na www.radio-relax.cz.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jsme na stupních vítězů. Třetí místo, švédská zpěvačka Loreen a Set Me Free. Myslím si, že kdyby tohle pustila do Eurovision, takže po třetí urve tu hlavní cenu. Ale to možná až tak za rok. Teď pojďme k nám do Relaxády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. A říkám to proto, že je vlastně potřeba buď to z novinek někoho, pokud se vám líbí, posunout směrem vzhůru. Mimochodem, dvě skladby dneska vypadají, tak na to myslete. Takže dvě místa jsou tam určitě volný. A nebo s tou desítkou, kterou tam máme na webu, tak s tou třeba zamíchat pořádně vašimi hlasy. Je to jenom a jenom na vás, my to příští týden v úterý sečtem a ve středu, další středu teda myslím, tak pustíme dál do světa, ale to už bude trošku jiná relaxáda. V té dnešní jedeme na druhé místo, dneska naposledy. Říkám to proto, že jestli máte Alexe Warrena rádi, tak si ho poslechněte. Skladba Passenger, tady je 5 týdnů, a minule byl třetí, dneska na druhém místě. Tenhle ten chlápek si získal miliony sledujících na sociálních sítích, tam se to vlastně dneska odbývá, co si budem povídat. A teprve potom se tak jako naplno pustil do muziky. Dneska patří mezi nejrychleji rostoucí popové zpěváky své generace. Tu poslední větu jsem si samozřejmě musel přečíst, protože takhle učeně hudebně já bych fakt jako nemluvil. Tak jdeme na to. Dvojka, Alex Warren a Passenger.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

Tak, aby bylo jasno, Alex Warren je tady pátý týden, to znamená, má vystavenou stopku, je to jednoduchý, ne, že by to byla tak špatná muzika, to ani náhodou, ale existuje takový pravidlo, že písničky jsou tady maximálně 5 týdnů, abyste si je užili, abyste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz a po 5 týdnech je nahradí 1 ze 4 novinek, to znamená, ty vám prezentujeme vlastně každé vydání Relaxády, abyste si vybrali, protože nepamatuju Relaxádu, kdyby alespoň jedna písnička nevypadla, nebyla tady 5 týdnů a dneska to jsou 2. To znamená druhé, Alex Warren, a ještě i první místo, to si řekneme za chvilinku, protože předtím musíme samozřejmě rekapitulovat. A jak už jsem zmiňoval novinky, tak je dobrý začít od nich. Relaxáda. Rekapitulovat.

0: A dneska to bylo samý překvápko, by se dalo říct. Mimi Web je taková docela sympatická holčina, Ancient Y, skladba, která dneska vlastně zazněla úplně poprvé a uvidíme, jestli se jí bude dařit natolik, že ji posunete do té první desítky. Nechme se překvapit. Criss Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza a Billy Williams. Jsem se bavil i o tom, že Criss Cross pamatuju někde na začátku 90. let. To byly ty, jak nosili všechno v oblečení v obráceně, ale tohle to s nima nemá nic společného. Tahle skladba se jmenuje My Oh My a i pro ní můžete hlasovat na našich webovkách a posunout ji do té základní desítky. Co si budeme povídat, Green Day, to jsou pankáči, který čas od času sadějí na takový stravitelný punk, a protože taky se musí něčím živit, kluci, to je jasný. Never Gonna R.I.P., to je dnešní třetí novinka. Já teda doufám, já teda prosím, abyste je posunuli do té desítky, protože já mám rád, když se to taneční rytmus relaxády trošku provětrá. X and the Hatchman, to je další taková zvláštní novinková věc, skladba, která se jmenuje Loser, je v pořadí čtvrtá, najdete ji taky u nás na stránkách, můžete si ji tam dokonce i přehrát, tím pádem ji můžete klidně dát i hlas a vzhledem k tomu, že dvě skladby z dnešního pořadí vypadnou, tak třeba se do té desítky dostane.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale jdeme na tu základní desítku. Už jsem říkal, věčný smolař, mi to teda tak přijde, že už třetí týden se plácá někde dole mezi 9. a 10. místem Ray Dalton a přitom mi ta písnička fakt přijde dobrá. Tak zkuste mu přidat nějaký ten hlásek, ať se konečně vyšplá. Ať ví, jaký to je odlepit se od toho dna a jít směrem nahoru třeba na 9, kde jsou třeba aktuálně YouTube. Upřímně se docela těším, protože samozřejmě startuje se s novinkovýma singlama, aby potom na podzim vystartovali s novým albem. Jsem docela zvědav, co udělají, protože tenhle ten single tak jako představuje ten jejich charakteristický zvuk. Jdeme na osmičku. Polygarant, známá to postava české music, má projekt a výsledkem toho projektu je Slávek Fam. Ten je dneska na 8. místě, když byl minule 9., no tak jako i jedno místo je posun. Na 7. Justy a zpěvačka Samha.

Ta na sedmičku vystartovala rovnou z novinek a co si budeme povídat, tahle muzika prostě k létu patří. A na šestce švédští Jubel Ocean House. Mimochodem na šestce už jsou druhý týden, tak s tím koukejte něco udělat. Těžko se jim ale bude postupovat na páté místo, protože tam je Madonna, která vydala nový album a navíc tahle ta skladba Danceteria není vůbec špatná.

aspirantka na příští stupně vítězů? No tak já bych to třeba viděl na tu Loreen, která je dneska třetí, Set Me Free. Protože jak druhé, tak vlastně i první místo v příštím vydání už nebudou. Takže připomeneme to druhé, tam je Alex Warren Passenger, a to mi je docela líto. To je taková písnička, která se dá hodně poslouchat. Já si tak jako dokážu představit, že bych třeba jel někde, já nevím, na kánoji, na řece a tohle mi někdo pouštěl zezadu, hned by se mi lípádlovalo. Takže Alex Warren se loučí a my jdeme pomalu, ale jistě na první místo. Tam tomu ale samozřejmě musíme udělat takové jakože lehké entrée, protože

0: toho na YouTube asi 3 nebo 4 nějaký ty záběry nebo prostě ty další ukázky. David Guetta na tom 3. koncertě, musím teda přiznat, jako ten byl úplně dojatý. Fakt z ní padaly slzy, slzala krokodýl. Takže možná už jenom za to si zaslouží dneska si to svoje první místo společně s Alokem užít. Nebudeme to nějak asi napínat. Já bych na to asi šel. První místo dnešní hitparády. David Guetta, Alok a Stick Figure a skladba s názvem Run, Run, River.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Mrkněte na hodiny, měli byste tam mít úplně stejně jako já, 19.
0: Relax Radio.
1: Tak jaká bude předpověď na zítra? Nic jako velkýho nečekejte, žádný změny. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a teploty žádná sláva, možná by to chtělo tričko s dlouhým 18 až 22 stupňů. Pokud máte problémy s pamětí, tak nezapomeňte, na jednu věc byste rozhodně zapomínat neměli.

0: Muzika, kterou budete poslouchat mezi 19. a 20. asi každý jste poznali Chinasky a taky každý ráno. Tak vám přeju hezký večer a budu se těšit zase zítra.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Největší hity. Relaxa.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Talk to me.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 23. července. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil saxofonista Andy McKay z Roxy Music. V 60. letech minulého století se tento den narodila spousta slavných ze světa hudby. Tak například v roce 1961 přišel v Anglii na svět klávesák Martin

ze skupiny Guns N' Roses. Ze 60. let, konkrétně z roku 1964, je ještě klávesák Simply Red Tim Kellett. Roku 1827 se otevírala první škola pro neplavce. Stalo se tak v Bosnu. 23.7.1920 se Kenya stala britskou královskou kolonií a v roce 1984 zase Vanessa Williams první černou Miss America. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.